0: potřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
1: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
2: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Yeah.

0: 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.
1: Neřeš playlist, žij léto.
2: It's just so hot and fine.

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: All the hits right here.

0: Dobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
1: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
2: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
1: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
2: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
2: Hermann. Jistota na celý život.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Zapni fajn.
1: Fajn.
2: 3, 2, 1.
0: Fajn. Už za chvilku Honza, Fikr a Vendy.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Lidovci chtějí ve sněmovně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Vadí jim hlavně návrh rozpočtu se schodkem 389 miliard, který podle nich jde proti vládním slibům. KDU-ČSL ale sama nemá potřebných 50 podpisů, proto teď schání podporu u dalších opozičních stran. Milý Bobby Brown je zase terčem komentářů kvůli vzhledu. Po novém videu začali lidi řešit, že je výrazně hubenější a spekulují dokonce i o injekcích na hubnutí. Herečka už podobnou kritiku dřív označila za šikanu a připomněla taky, že před kamerami vyrůstá od dětství a nemůže tak na pořád vypadat jako Eleven ze Stranger Things. A 4 vepřový kolena za 900 si z prodejního automatu odnesl zloděj v Kaplici. Účet za tenhle nákup je ale daleko vyšší. Při páčení automatů totiž napáchal škodu za 250 000 korun. Policie ho zatím hledá a za krádež mu hrozí až 5 let vězení.
10: Fajn.

0: Krásné dobré ráno, je tady středa, je tady Fiki, je tady Wendy, je tady 6 hodin ráno, je tady Morning Boost. A abychom dnešní ráno mohli odstartovat, musíme si říct pár věcí. Včerejšek byl náročný. Wendy, věděla bys proč?
1: Protože bylo úterý.
0: Taky, ale protože hlavně Michal David chce fít s Kylinem.
1: Ne.
0: Ano.
1: Ne.
0: Takhle, řeknu to úplně jednoduše, pár přátel stačí mít. Jo, třeba to vyjde. Dále se bude nově místo rakety hrát pedalboardem.
1: Jo, jasný, to dává smysl. Mm-hmm.
0: To víme. No a zaměstnancům Lidlu včera zatopilo pod kotlem na směně. Asi mexický týden. Tak doufáme, že dnes to bude o něco menší fire. Já vím, čím to je. Vím,
1: no, čím to je.
0: Za to můžou nízký ceny. Jo, nízký ceny.
1: Že to bylo takhle fire.
0: Jo. Mm. Tak proto teď chápem, proč jiný obchody jako ty nízký ceny nemají, že jo. To je prostě protipožární opatření. Teď, když víme tohle z toho info ze včera, můžem říct info z dnešního rána a to se tady bude dít. Startem Morning Bush na fajnu a nejen informace, které tady máme, máme tu i něco jiného.
1: Třeba jako dobrý songy, Teddy Swims, Mr. Know It All, nebo teď už James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls.
0: Tak hezký ránko, jdem na to.

0: Ladíte středeční morning už na fajnu. Tohle to byla Rugel, její Wishful Thinker. A velké důležité upozornění.
1: Možná se říkáte, že už konečně začíná takové to studené počasí, že už jsme na podzimu, že už nebudeme muset trpět nějaký velký teplotní šoky, tak máme pro vás špatnou zprávu. Jakoby na jih Evropě se vrátí 40, bude až 44 stupňů a dojde to i do Česka. Budeme přes tropickou 30 až kolem 35 stupňů, k nám dojde, pravděpodobně. Může to už skončit. Zaro!
0: Mně už došel opalovák, jako.
1: Já už taky nemám.
0: Já už nebudu. Tak jako projde zase za rok.
1: Já bych jenom chtěla říct, že Zara Larsson, jak zpívá Never Ending Midnight Sun, tak už by mohla přestat.
0: Ano, mohla by přestat zpívat, protože kvůli ní, to je kvůli ní, že jo?
1: Já se taky myslím. Tak děkujeme. děkujeme za nic. Tak jenom, abyste věděli, že jestli jste měli radost z toho, že už vlastně nebudou ty nejhorší teploty, tak ono se to ještě vrátí.
0: Přesně, abyste viděli důvod, proč v té mikině je prostě takový vedro. Pokračujeme dál. Hezký ráno, tady Damian David, Tyla, Nairo, Talk to Me.

0: Ježíšek a Ed Sheeran. A pokud nemáte zrzavý vlasy po těchto dvou písničkách, tak máte štěstí.
1: Posloucháte fajn.
2: No a pokud by vám třeba zrzavá barva neslušela, tak třeba růžová ano. Za malý okamžik na fajnu totální superstar Adela. Její song Red Bottoms. A pokud byste nechtěli ani růžový vlasy,
0: tak můžeme dát kudrlinky.
2: Třeba.
0: Sofia, máme špistácie.
2: Já jsem akorát přemýšlel, jaký má Kylen vlasy a Sofia nějaký má vlasy.
0: Ne. Taky Kylen má kudrnatý vlasy. Sofian určitě, takový jako vlnitý. A já jsem si myslím, že ale já jsem se koukala včera na Superstar a nepamatuju.
2: Podle mě Kelda nemá.
0: Nemá?
2: Podle mě ne. Tak možná takový rozcuch, ale nemá kudrliny.
0: Okej, okay, no tak rozcuch se pojď.
2: Hej, přemýšlela jsi někdy nad tím, jako že se budeš 10 minut před 6:30 bavit s někým o tom, jako jaký má Kylen a Sofian vlasy?
0: Ne, to nebylo na mým bucket list.
2: Na mým taky ne. Krásný ráno, tohle za chvilku, dámy a pánové.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Kelin, Sofian, my jsme, že jich pistácie, to nám dohralo tady na Fajnu, no a pojďme se podívat na tři random fakta.
1: Random fakta. Posílání si s kamarádem Reelska se zvířátkama může zlepšit vaše přátelství. Tak nevím, jak vaši kamarádi, ale ten můj mi posílá věci, z kterých se divím, že kamarádi pořád jsme. Průměrný člověk přes den toho naprdí tolik, že by se tím dokázal naplnit jeden nafukovací balónek. Pokud někdo pořádáte narozeninovou oslavu, řekněte svému nadprůměrnému strejdovi. A průměrný člověk za život políbí 19 lidí. Ale pokud se na tohle zeptáte strejdy, to číslo bude zdaleka větší. A ještě vám k tomu přihodí příběh, jak byl ve vesmíru a zachraňoval Avengers. Morning Boost.

0: Fast Boy, taky Raf, jejich Wave. V tuhle chvíli na fajnou 3 minuty před 6:45. Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Je to opět tady.
1: Budeme se znova hádat, hádat se o to, kdo má lepší song, kdo ho vybral, čí song prostě víc bude rezonovat eterem, no a kdo to bude rozhodovat, jste vy. Takže chystejte svoje telefony 724634634, za chvilku rozstřelíte, kdo z nás má prostě lepší vkus.
0: No, vzhledem k tomu, že jsme si s Wendy neřekli, o co se vsadit, a vlastně jsme se už podle mě vsadili o všechno možný, tak já jsem se zeptal umělý inteligence, o co bychom se měli vsadit,
1: okay.
0: Tak můžeš vybrat, jo? Já ti to přečtu.
1: No tak pojď.
0: Takže, první možnost, poražený musí druhému koupit kafe, to už jsme dělali, že jo?
1: No, jasně.
0: Vítěz vybere poraženému profilovku na jeden den.
1: Ne.
0: Nebo poražený musí celý den oslovovat vítěze vaše výsosti. To je lákavý. Poražený musí přinést vítězi nějakou svačinu, jasně. Pozor.
1: No.
0: Poražený musí říct 3 upřímné komplimenty. Upřímné.
1: Joj.
0: Joj, to je těžké.
1: Mně se líbí teda to výsosti.
0: To výsosti? No. Tak jo.
1: Vaše výsosti.
0: Vaše výsosti. Hrajeme o to, kdo komu říká vaše výsosti. Dobře, tak to bychom měli. Dámy a pánové, za malý okamžik, teda buďte ready nám zavolat na číslo 724634634 a rozhodnout, kdo komu bude říkat vaše výsosti. Morning Boost.
2: Fajn. Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
15: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hormann.cz.
14: Herman. Jistota na celý život.
16: Back to the hits.

0: Lady Gaga, taky Bruno Mars. Jejich Die With A Smile. Song, který nám dohrál na Fajnu 6 minut před 7 hodinou. A to je ideální čas dát si dnešní Songfight.
1: Je to tak, jsou tady nachystaný dva songy, jeden za mě, jeden za Fikyho, a na vás je rozhodnout, který z nich půjde do éteru. No a ten, kdo prohraje, bude muset toho druhého, co vyhraje, oslovovat vaše výsosti.
0: Je to tak, už jsme se tady vsadili o spousta věcí, ale ještě nikdy jsme si nevsadili o něco takovýhleho. Podle mě dneska jde fakt o hodně, kam se na tohle hrabe nějaká snídaně z mekáče nebo nějaký jako dělání kafe. Fakt nechci, Wendy, říkat vaše výsosti, jo, takže prosím pěkně, zvolte dobře, jo. 724634634, pojďte nám někdo zavolat a rozhodnout, kdo komu bude nakonec říkat vaše výsosti. Kamo, já se fakt bojím dneska.
1: Máš strach, jo? Až takhle.
0: Mám strach, přiznávám to. Mám strach.
1: Ale když řekne vaše výsosti, jako kdyby mi tak někdo říkal, tak je to docela nice.
0: Jako jo, tak když si někdo řekne, tak jo, ale když máš někomu říkat, tak úplně to není fajn. Dobré ráno, vaše výsosti, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno. Víkto, také Viktor se dovolal.
1: Ahoj Viktore, jaké máš zatím ráno?
2: Zase úžasné, jedu do práce.
0: Ty zval i včera, viď? A taky jsi měl úžasný
2: ano,
0: ráno.
2: Ano.
0: Hej, jak ano. To děláš?
2: Nevím, pojďím dřív spát, pohraju si s dětma a mám hezké ráno.
0: Tak to jsme rádi.
1: To je dobrý recept vlastně na dobré ráno.
2: Samozřejmě, když poslouchám také vás.
0: A ne, to nemusí, to jsi nemusel. Tak Vicky, jsi připravený vybírat?
2: Ano, jsem připravený.
0: Tak jo, možnost číslo jedna zní takhle.
1: Tohle to je trojkombinace. Zed, Grey, Maren Morris. Je jich The Middle.
2: Ano.
0: Vicky, chceš slyšet možnost číslo dvě?
2: Určitě, určitě.
0: Tak ta zní takhle.
2: Bandit, ano.
0: Ano, správně, Clean Bandit, Rather Be.
2: Takže já bych poprosil určitě dvojku Clean Bandit.
0: Ne. Vicky je můj člověk. Vicky, zavolej i zítra, i pozejtří, i popozejtří, dobře?
2: To víš, jo, a víš, co bych chtěl, aby teda až půjdete do toho mekáče na tu snídaně, aby tam už tě takhle oslovovala.
1: Já už budu muset teď, ale...
0: Tak Wendy, Wendy, poslouchám.
1: Vaše výsosti.
0: Tak krásně.
1: Ne, to je strašné.
0: A celý den? Celý den. Vicky, ještě
2: prosím. Jednou,
1: ne.
2: Ještě
0: jednou. Vidíš, čemu se taky líbíš.
1: No to je normálně šikana. Já si budu stěžovat.
0: Vicky, chceš ten song ještě někomu věnovat?
2: No se určitě teda pro vás, hlavně teda pro Wendy, ať jí to dneska jde. A pro lidi, co jedou do práce, ať mají hezký den.
0: Tak my to posíláme tobě, měj se krásně a očekávám zítřejší telefoná, dobře?
2: Ahoj.
1: Ahoj, měj se.
0: Co Wendy, ještě jednou?
1: Zapni... Další písničku.
0: A na koho mluvíš?
1: Vaše výsosti, prosím, pusťte.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No, tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
8: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Na internetu je hodně věcí.
11: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
10: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
11: Instagram, TikTok, YouTube.
10: Sleduj Fajn.
11: Jsme online. Online.
10: Jsme na DAB+. Plus.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
12: Ministr školství Robert Plaga říká, že mu v rozpočtu na příští rok chybějí peníze na soukromí a církevní školy. Debatě

0: proč je stát vůbec financuje. Prodavač, který loni před Vánocema u Karlova mostu napadl italský turisty pálkou a katanou, dostal 12 let vězení a vyhoštění z Česka. Jednoho z mužů posekal na hlavě, rukách i zádech a podle soudu ho zachránila hlavně tlustá zimní bunda. Rozsudek zatím není pravomocný. A Ornella Koktová se pustila do debaty o sdílení fotek dětí na sociálních sítích a vyvolala tím pěkný rozruch. Sama svoje tři děti ukazuje běžně a tvrdí, že zakrývání obličejů stejně moc nepomůže, protože dítě může kdokoliv vyfotit i venku. Odborníci ale dlouhodobě varujou hlavně před ztrátou soukromí a digitální stopou, kterou si dítě samo nevybralo.
1: Fajn. Nehoda dvou osobáku aktuálně v ulici u Hrabkova v Praze. Hlášená je i překážka na vozovce. Průjezd by však měl být bezproblémový. Nehodu hlásí i dálnice D1 ve 311. kilometru směr Ostrava. Tady je havárie dodávky do odstavného vozíku. Hlášený je neprůjezdný levý jízdní pruh a překážka na vozovce. Projíždějte, ale opatrně. Nehodu také hlásí i Stráž nad Nisou, a to v ulici Londýnská. Je tady nehoda dvou osobáků. Hlášená je i překážka na vozovce. Buďte tak opatrní, pokud máte cestu kolem.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

0: Krásné dobré ráno, dámy a pánové. V tuhle tu chvíli bych rád řekl, že budeme pokračovat, ale nebudeme. Protože Wendy, má kolegyně, tady už asi od půl šestý hraje nějakou svoji mobilní hru na hádání slovíček a už asi ty, celou dobu, co tady jsme, tak to nemůže uhodnout. Můžeš to prosím tebe dohrát?
1: Ono to prostě nejde, já nevím, jestli to někdo znáte, jmenuje se to Příhoří Váhoří a hádáte prostě slovo dne a já nemůžu na to přijít, ale jsem blízko, jsem hodně blízko.
0: Tak prosím, co tam máš?
1: Mám tady myslivost, myslivec a myslivnost a to je jako jedno z nejbližších variant a já nemůžu přijít na to hlavní.
0: Dámy a pánové, prosím pěkně, napadá vás něco, co by tam ta Wendy mohla napsat? Pojďte, 724634634, pojďte dát vědět. Jako fakt, bez toho se nepohneme. Ona vůbec nespolupracuje, ta holka.
1: Ale já spolupracuju, vaše výsosti.
0: No dobře, tak zatím nějaký ty songy, to mě obměkčilo. Zatím nějaký ty songy Rihanna nebo Alex Warren, no a prosím pěkně, pojďte dát vědět, co by to mohlo být za slovo. Jo, všechny typy, pojďte dát vědět.

Alex Warren, jeho Fever Dream. Song, který na fajnu dohrává 13 minut po 7 hodině. A já jsem říkal před malou chvilkou, že se nepohneme, dokud Wendy nedohraje svoji mobilní videohru. Kterou už hraje minimálně tak od 5:30 ráno. Je to prosím pěkně hra, kde Wendy musí uhádnout. Nějaký slovo.

0: píše revír?
1: Taky ne.
0: Fošt?
1: Mm-mm.
0: Ne. Tak já nevím, obora?
1: To jsem ještě neskoušela. Počkej, obora. Ne.
0: Není to obora.
1: Není to obora. Já si myslím, že to bude něco hrozně jako... Jako skoro to slovo jako myslivnost, víš, že to musí být podobný, že už jakoby se to skládá jenom...
0: Dobře, tak dámy a pánové, mimo éter, pojďte nám zkusit dát věc, ať to Wendy může dohrát, my se budeme jenomat už něčemu jinému.
1: Pojďme se podívat na něco jiného.
0: Než se tak stane, tak Michael Jackson je, anebo Temper City Silverware. Kde jsi to vyhrabala tu hru?
1: Je to skvělý, mě to ukázal přítel.
0: Tak nejdřív CSko, teď hádej, nehádej slovo, to je fakt skvělý, ty jsi fakt super. Morning Boost. Fajn.

0: ladíte středeční Morning Boost. Tohle je Temper City Self-Aware. 22 minut po 7 hodině. Pokud se ptáte, zda Wendy uhodla slovíčko ve své mobilní hře, tak neuhodla i přes všechny typy, které píšete, za to samozřejmě děkujeme. Wendy, asi to budeš muset prostě nechat na doma.
1: Protože... Já asi je to tak. No.
0: Protože jak někteří hádají správně, čas je na další songy.
2: Se rozhodně společně dáme, protože tohle jsme dlouho neslyšeli. Jay-Z na featu Alicia Keys.
0: Videohra na videohra.
2: This Empire State of Mind.
0: Kromě toho se vrátíme někam na pláž, protože ta nás čeká tohle. Drinky, pláže, bikiny, plavky, Češky, Slovenky, jo, Aziatky, jo, líbí se mi podpatky. Kygo, Konrad. Ike Firestone, zemlý okamžik tady na fajnu. Tak hezký ráno.
3: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
8: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
11: Levels.
12: Vraňany nabízejí.
13: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
15: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: léto na Fajnu ještě neskončilo. Kygo, Konrad, jejich totálně vyletěnej song Firestone. Takhle hezky ráno při středě. Dámy a pánové, je tady Bizár dne.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne.
0: Na tenhle ten vstup jsme si z Wendy museli najmout ochranku, protože se jdeme bavit o Beyoncé. Předem děkujeme díky tobě, Beyoncé, že teď máme o čem mluvit v rádiu. Prosím pěkně, Wendy, proč se bavíme o této zpěvačce? Je důvodem snad, že by vydala nový album, nebo třeba novej song, nebo že by vyhrála nečekaně nějakou další Grammy?
3: Takhle, Beyoncé slaví 20. výročí alba.
0: OK.
3: A k této příležitosti.
0: No, prodává, to bude něco velkého.
3: Prodává limitovanou Beekeeper Collector's Box, takže jednoduše krabici. Vtip je v tom, aha, těch kusů jenom 500.
0: Wow.
3: Je to fakt limitovaný.
0: Jaj.
3: Jo. Víš, co v tom je?
0: Předpokládal bych, že zlatý vejce třeba.
3: Nic v tom není.
0: Tak ta krabice aspoň ze zlata, ne? Kolik jsi říkala, že to stojí?
3: 20 000 korun. Za jednu krabici, ve který nic není.
0: Mm-hmm.
3: Ale je to limitovaná edice k 20. výročí od Beyoncé.
0: A proto stojí 20 000, že?
3: Jo, to dává smysl.
0: No, někdo si jako se svýma produktama dá aspoň práci a třeba celý den je na sobě nosí. A tady Beyoncé prostě koupí krabici ze dřeva a pak jenom prodá o 19 900 korun dráž.
3: Jakože pozor, má to sametovou výstřelku. A luxusní detaily.
0: Sametovou výstřelku? Mm-hmm. Beru, nahned. Hele, co by si koupila radši? Tuhle tu krabici za 20 000, frýsku tu v merch, černý matný skútr, anebo použitou vodu od Alexe Vorena?
3: No, jasně, že tu krabici.
0: No, to je bez neba.
3: To je worth the money.
0: Ale víš, co mě na tom teda mrzí?
3: No.
0: Že jako nenapsala rozměry té krabice, že jako teď nevím, jestli se mi to vyjde do poličky nebo ne.
3: No, to je blbý.
0: To je blbý.
3: No, tak asi kvůli tomu to nekoupím.
0: Víš, co bych řekl?
3: Mhm.
0: Že bychom tenhle vstup měli zabalit, ale nemáme do čeho, protože nemáme ty krabice.

0: Harry Styles, jeho American Girls. Song, který nám dohral na fajnu 3 minuty před 7:45. A když už jsme dneska tak z úvodu nakousli ty videohry, ať už na mobilu nebo na počítači, já jsem narazil na jistou hru, na jistý simulátor, který by z nás měl udělat noční můru všech studentů. To mě jako překvapilo.
1: No.
0: A v téhle jako videohře nebo v tomhle simulátoru prej normálně jako hlídáš žáky, aby nepodváděli při testu.
1: To je skvělý.
0: Takže podle mě pro učitelky absolutně geniální simulátor, prostě se tam můžou jo, trénovat od teď.
1: Oni můžou normálně přijít na všechny naše taháky,
0: no.
1: Ne.
0: Takže ani to, že si to vytiskneš prostě na etiketu, na lahvi, to ti nepomůže, to tam bude určitě v té hře taky zahrnuto.
1: Ne.
0: To, že si to dáš pod nohu na židli, to ti taky nepomůže.
1: Aj.
0: V mobilu ti to taky nepomůže, prostě blbý, no. A teď dělám ještě hůř, že o tom mluvím a určitě to nějaký učitelky slyší a tu hru si určitě zahrajou.
1: Aby věděli. Ne.
0: A to jsem neměl dělat. Teď mi to došlo zpětně. Vendy, nějaký jako, nějaký simulátor, který bys chtěla hrát ty? Čeho bys jako chtěla takhle, co bys chtěla vyzkoušet?
1: Jako upřímně tohle to mě mega láká.
0: Okay.
1: Jako tam jenom chodit a zkoušet, co ještě může kdo vymyslet. Víš, jako já si myslím, že taháky mám v malíku, ale uvidíme.
0: Jasně.
1: Ale přemýšlím, co ty?
0: Ty vado. Nic nenapadá. Tak hlavně, že se na to ptám, víš.
1: Lidi, co vy? 724634634. Je nějaká simulace, kterou byste si chtěli vyzkoušet, třeba klidně přistání na měsíci vlastně?
0: No.
1: Mm.
0: Ale všichni víme, že to simulace byla. Morning Boost.
2: Fajn. Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
15: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Ladíte středeční Morning Bush na fajnu. BB Rexha, taky Faithless, jejich New Religion. 6 minut před 8 hodinou. No a vzhledem k tomu, že jsme si před malou chvilkou řekli, že vznikl jistý nový simulátor, kde jako učitel hlídáte žáky, zda podvádí při testu, nazývá se to konkrétně Exam Watch. Ptali jsme se, jestli by byl nějaký simulátor, který byste si rádi zahráli a třeba ještě neexistuje. Tak jako dát jako návrhářům, tím herním vývojářům nějakou jako můzu.
1: Já mám pocit, že jste dneska stali všichni vtipnou nohou, protože úplně první zpráva, která tady přišla, bylo simulátor bratislavského metra.
0: Oj, oj, oj. To by si jeden zahrál. Ahoj, kdyby existoval simulátor otcovství, tak bych si celkem zahrál. Takhle, jak řekl jednou můj kamarád, na to se nedá připravit. Buď to zvládneš, anebo jdeš pro mlíko.
1: Taky možnost. Tak je tady, čau, za mě by to byl simulátor Brna, to by byla dobrá hra o přežití.
0: Já se máš s tím Brne. Ahoj, já bych si chtěl zahrát simulátor cavingu, takový to, jak se ti lidi plazejí úzkýma chodbama v nějaký skále a jeskyni. Chtěl bych jen zjistit, proč je někdo takovej magor. Kámo, viděla jsi to někdy, co ty lidi dělají, jak se plazejí?
1: To je hrozný. Neviděla jsem to právě.
0: To si vygoogli, to je normálně odporný, to je horší než to Brno snad. Ahoj, měl by podle mě existovat simulátor silničních pravidel? A to něco takového existuje, ne? Určitě. Dělala jsi autoškolu?
1: Dělala jsem autoškolu.
0: A tak tam něco takového je, ne?
1: Já jsem to neměla tady tohle, my jsme šli rovnou na cestu.
0: Jo, takže kromě Wendy, tak víme, kdo tady to ještě nehrál určitě.
1: No, kdo to nehrál? Ne, ne!
0: Mám to říct? Ten, co hází ty jogurty.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Venku dneska čekejme zataženo až oblačno s lokálním deštěm, postupně čekejme od západu déšť a přehánky četnější, k večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později si je vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 18 až 32 stupňů Celsia na východě? Šílený.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Německá policie zadržela chlapa podezřelého ze série sabotáží na elektrický síti. Podle vyšetřovatelů měl po domácku vyráběnýma raketama vystřelovat dráty na vedení vysokého napětí a způsobovat tak zkraty. V nejméně dvou případech mu to zřejmě vyšlo. Ministr vnitra mluví o možném klimatickém terorismu. Vláda podle Babiše podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem mladším 18 let. Návrh chystá ministerstvo zdravotnictví a podle premiéra je koalice pro. Naopak s vyšším zdaněním cukru vláda nepočítá, takže sladký pití by kvůli tomu plošně zdražovat nemělo. A hokejová videohra NHL 27 je venku v předběžném přístupu a fanoušci řeší hlavně jednu věc. Děsivý obličeje hráčů. Některé tváře jsou tak mimo, že okamžitě zvirálněly na sítích. A schytal to i David Pastrňák, kterýmu EA obličej zprasilo opravdu solidně. Jestli to vývojáři opraví pečem, zatím ale není jasný.

0: Krásné dobré středeční ráno všem. Tohle je Morning Bush na Fajnu, který s 8 hodinou by v tuhle chvíli měl pokračovat. Ale než se tak stane, musíme dořešit jistou záležitost, která se týká naší Wendy a její mobilní videohry, kde musí každý den hádat jistý slovíčko. Dámy a pánové, slavnostně prohlašu, že Wendy to slovíčko uhodla!
1: Děkuji, děkuji, děkuji.
0: Respektive neuhodla to sama, uhodla to taky díky především vám.
1: Je tomu tak.
0: Můžeme říct, co to je za slovíčko?
1: Pokud to někdo hádáte také, tak si na chvilku slumte rádio.
0: Jo, ono to je jako propojený, jakože to mají všichni to stejné to slovo.
1: Mm-hmm.
0: Aha, tak to jsem nevěděl.
1: Tak za 3, 2, 1, co to bylo?
0: Poset. Byl to poset. A my myslivna, myslivci. Zbraň.
1: Ale já jsem si myslela, že jsem to tam už napsala a já jsem, jak jsem tam psala spoustu věcí, tak mě to úplně vypadlo.
0: Tak to jsme rádi. Konečně můžeme pokračovat plnohodnotně dál v naší krásový zetahy na Fajnu. S tím nám teď pomůže třeba Eva Farná nebo Jisoo a Zayn. Tak ještě ráno s posedem. Morning Boost. Fajn.

0: Farná, i Perpetuum mobile na fajnu, 10 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, včera byl úplně obyčejný den, akorát že vůbec. Mě mrzí jedna věc, Wendy, to ta, že po každý, co skončíme, jako co tady jako dovysíláme, po tý jako devátý, v těch devět, tak najednou začnou jako dít ty největší jako šílenosti.
1: Je to tak, no.
0: Jo? A já tady mám několik jako věcí, které bychom si podle mě měli říct, jo? Stupňuje se to a je to horší a horší a horší, jo? začneme zlehka. A to tím, že Donald Trump si obarvil vlasy.
1: Ne.
0: Jo. Jo.
1: Hezký. A jakou barvu? Ne.
0: A hnědo.
1: Ne.
0: Tak to je taková jedna velmi důležitá věc. Potom. Dále, v Kinčperku nad Ohří chtěli vězni utéct z vězení. Jo, prostě nic, prostě děláš si to svoje a najednou tady vězni chtějí zdrhnout. Jo, normální den, normální úterý byl včera.
1: Normál, přesně.
0: A by toho nebylo málo, tak zpráva, která mě rozsekala úplně nejvíc a schválně, co na to řeknete všichni ostatní. Včera se přišlo na ženu, která si vymyslela, že její syn má rakovinu, na jeho léčbu vybrala miliony, a chudák kluk si 3 roky myslel, že zemře.
1: Ne, on si myslel, že
0: jo,
1: to až takhle to...
0: Jo,
1: za...
0: ona to prostě i na něj hrála.
1: Ne, to si děláš srandu.
0: Tak jenom jsme vám chtěli říct, že může být hůř. A tady na fajnu, nebo s fajnem, může být líp. Tiffy Nourish, Vertigo.

0: Elizabeth Taylor, její Taylor Swift, nebo je Taylor Swift a její Elizabeth Taylor. Na fajnu, 18 minut po 8 hodině. Krásně dobré ráno, pokračujeme dál za malý okamžik.
1: Pinkman's Revelation, stay tight.
0: Vendy, nefungují sluchátka.
1: Nejdou prostě. Počkej, že by už. Ne.
0: Takže nemůžeš slyšet tenhle ten extrémní banger.
1: Neslyším ten banger.
0: Tak to mě mrzí. Tak za malý okamžik to napravíme. Vy, co to slyšíte, tak máte o to větší štěstí než Wendy. A Wendy, pokud ti pořád nefungují sluchátka, tak tohle tě bude mrzet obzvlášť. Protože nám tady bude hrát Martin Garrix a Ed Sheeran a jejich Repeat It. Tak než to Wendy opraví, už to funguje?
1: Mám to!
0: Jo! Dneska je den úspěchu, Zimo.
1: Je to tak.
0: Tak tohle je za malý okamžik, dámy a pánové. Úspěšnej den i vám. Morning Boost.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc zvědaví. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondra.

0: Hubáčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
1: Atención, señoras y señores!
0: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.
16: Fine.

0: No Broke Boys. Ladíte středeční Morning Bush na Fajnu, 8:30 aktuální čas. A něco se začalo dít.
1: Fanoušci Mumie můžete momentálně jásat, protože 4 se začne točit, nebo vlastně už začala 2 dny zpátky.
0: OK.
1: Takže brzy se dočkáme, jakoby Mumie 4.
0: Wow.
1: Moje otázka je, jako jestli to vůbec někoho bavilo po prvním díle. První díl dobrý, ale ty další už mě teda nebavili.
0: Budou tam ty stejný herci?
1: Měli by.
0: OK.
1: Měli.
0: No, já bych chtěl navázat na to, co, jako na co se ptala. Já jsem četl, že oni jako vlastně ani nebudou navazovat na ten třetí díl. Že ten třetí díl úplně budou ignorovat.
1: Mm-hmm.
0: A jakoby navážou tou 4 tam, kde skončila 2.
1: To si děláš.
0: Takže ta 3 je zbytečná.
1: Těšišu! Tam to zase někdo vymyslel nahoře.
0: Jo. No tak aspoň se můžeme těšit na novou Mumijku. Víme, kde vyjde?
1: To se ještě neví.
0: Nevíme.
1: Teprve se natáčí.
0: OK, tak budeme v očekávání, velkém očekávání. Těšiš. Jestli to bude flop nebo trop, nebo jak se to říká?
1: Hop nebo...
0: Jo.
1: Rozumíme tě, ale
0: takovýho. Ale co rozhodně flop, trop nebo hop není, tak to je Alex Warren, jeho Passenger, právě jako na Fajnu. Ještě ráno.

0: Feeling. Tady u nás na Fajnu, jak jinak. Za 8:45. Doufám, že po dnešním ránu budeme mít good feeling úplně všichni. A já mám dobrý pocit z toho, co tady bude za chvilku hrát.
1: Samý dobrý, energii nabitý věci. David Guetta.
0: Je to tak.
1: A Chris Willis.
0: Jsem z toho tady na hyperek.
1: Would I lie to you?
0: To bych nelhal. Kromě toho, je sice středa, ale na pátek se všichni těšíme.

0: její Last Friday Night. Tohle tady za malou chvilku. Ještě předtím, než se Wendy zeptám, co jí dneska bavilo nejvíc. Morning Boost.
1: Fajn. Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
1: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
2: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
9: yes,
8: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Yes,
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: A co tohle to bylo za hudební nářez? David Guetta, Would I Lie to You na Fajnu, 7 minut před 9 hodinou. Znamená to pouze jedno jediné, a to, že David Guetta byl poslední interpret, kterýho jsme si pro dnešní ráno společně dali. Morning Boost je u konce. Já se ptám, Wendy, co tě bavilo nejvíce? Věta, na kterou, nebo prostě otázka, na kterou se chci zeptat vlastně celý ráno.
1: Hádání slova.
0: To ale z dnešní vysílání nemá vůbec nic společného.
1: Ne, teď posluchači pomáhali.
0: No a bez nich bys byla nahraná pěkně. Doteď bys to hádala. Dámy a pánové, kdo jste u toho nebyl, tak Wendy prosím má takovou jako aplikaci, ve které jako hádá slovíčko každý den. Dneska taky hádal slovíčko a nakonec díky posluchačům jsme to uhodli, že jo?
1: Je to tak.
0: S touhle bombou končíme, jako z toho nečekejme.
1: Nemáš co říct, jo, jako už.
0: Cože?
1: Nemáš co víc říct.
0: Ne, že dneska to bylo fajn. Dneska to bylo fajn, jak jinak, když jsme na fajnu.
1: No.
0: A podle mě to bude tím zarámovaným Viktorem Šínem, který tady na mě kouká z obrázku. Král zábavy.
1: Lidi, mějte se krásně. Ahoj!
0: Čekis!
2: Učáš, já se zafisujem. Ještě pana Vosou trošku. Fuuu!
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
8: Na internetu je hodně věcí.
9: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
8: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
9: Instagram, TikTok, YouTube.
8: Sleduj Fajn.
10: Dobré ráno, Andra už za mikrofonem. Než odstartujeme Music Boost, mrkneme se na oblohu. Dneska zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky budou postupně, co se bude odpoledne četnější a četnější. To jsem se do toho zamotala. Prostě bude pršet, lidi. Nejvyšší teploty 18 stupňů, maximálně do 30 na východě.
11: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Jsme online.
16: Jsme na DAB+.
15: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
17: Čus, tady Matěj, minuta po devátý a se mnou nejčerstvější hot news. Kdyby se teď konaly volby do sněmovny, současná opozice by v nich získala těsnou většinu 101 hlasů. Podle novýho modelu agentury NMS vede dál hnutí ANO s 31%, STAN ale posílil na 18,1 a znovu si tak upevnil pozici nejsilnější opoziční strany. Naopak ODSka spadla na 12,2%. 5% hranici pro vstup do sněmovny by pak nepřekonali motoristi, lidovci, TOP 09 i nový hnutí Naše Česko. V Blansku řádil kat plameňáků. Týpek tam ulámal hlavy třem polystyrenovým plameňákům, který s cílem zkrášlit místní pěší zónu vyrobili děti ze zušky. Vandala ale zachytili kamery a město záběry zveřejnilo. Strážníci ho pak rychle našli a teď mu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. A internet teď baví video z jednoho ruského obchodu s elektronikou. V prodejně humanoidních robotů začal jeden ze strojů rozdávat zákazníkovi rány a kopy po tom, co se do něj nakupující lehce obořil. Pohotovej personál ale robota naštěstí rychle vypnul a nikomu se tak nic nestalo. I proto část lidí na netu podezírá obchod z toho, že šlo jenom o připravený reklamní trik.
11: Fajn.
10: V rychlosti mrkneme i na silnice D46, 23. kilometr, trasa Vyškov, Olomouc, tady se hlásí nehoda, tak opatrně, stejně tak jako hlásíte nehodu v Mělníku v ulici Pražská, tady probíhá vyšetřování nehody nákladňáku s osobákem, no a Ústí nad Labem, konkrétně ulice Důlce, hlásí taky nehodu, takže opatrně a bezpečně.
18: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
19: Music Boost.

0: dobrý den, startuje nám středeční dopoledne, kterýmu tady už nějaký pátek říkáme Music Boost, 4 společné hodinky za Mikem Andra. No a dneska v kalendáři 2 devítky za sebou, 9.9. To si myslím, že je docela takový magický, ne? A nebo vůbec, ale to je jedno, ale je to hezký datum. Pojďme ho společně zvládnout a pojďme si to dopoledne i užít.
1: Music Boost. Give me five.
0: Dnešních 5 songů na dopolední rozjezd startuje Pitbull. Hotel Room Service. Jo, takový dopoledne umíme jenom na fajnu.

Uzavíráme jako každý všední den Gimme 5, 5 songů na rozjezd. Dneska Felix Jen, G-Hard, jejich Pride. Take my pride. Máme na fajnou 10 minutek do 9:30 a dnešní den je, prosím vás, velmi vzácný. Teda takhle, podle aspoň numerologie, jo. Symbolika dnešního dne je totiž ta, že něco velkého končí a něco většího začíná. Dneska máme 9.9. a dvě devítky v datumu vedle sebe prostě asi vypovídej o tomhle. Uzavři staré, udělej místo novému. Takže jestli vám někdo dlouho leze na nervy, dneska je údajně ideální den udělat zatím tlustou čáru. Ale prosím vás opatrně, jestli vám leze na nervy třeba kolega, se kterým sdílíte kancelář, tak by byla asi trošku opatrná, protože vy to sice můžete uzavřít, ale zítra začíná úplně nový jako den, nový cyklus, jo, a nemuselo by to úplně pro vás pracovní jako život být úplně OK. Takže to asi uzavřete v sobě, ale nikomu to neříkejte. 724634634. Máme tady nějaké vaše téma, které byste dnešním dnem chtěli ve svém životě uzavřít. Dejte nám to vědět. A pojďme si dát něco z našeho playlistu. Ray Dalton, jeho Blood Running. Nebo taky song Want It Back, Giant Rooks.

Jo, takhle znít bude naše dopoledne už za chvíli. New Music Show.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.

Disco Machine na Fajnu dohrává se songem Substitution. Dneska máme magický den 9.9. Údajně den, ve kterém máte uzavřít jednu kapitolu a otevřít novou. Řešíme společně, co bychom chtěli pozavírat. Tak jo, jdeme na to. Ahoj, já bych chtěl uzavřít svou peněženku a zítra zjistit, že zavřít nejde, jak je nacpaná penězma. Tohle je boží plán. Tohle 100% vyjde. Anička napsala, že by ráda uzavřela bolavej rozchod a klidně se otevřela nové lásce. Tonda by chtěl skončit v práci, kde není spokojený. A taky zpráva od Peti, která chce skončit s tím, že všechno v životě jenom odkládá. Tak jo, tohle jsou zprávy od vás, je toho samozřejmě mnohem víc. Já vám děkuju za vaši otevřenost, za vaši upřímnost a všechno teda staré bereme, házíme za hlavu a jo, a uvidíme teda, co přinese zítřek. Třeba to bude ještě horší, než by to bylo teď, ale třeba to bude lepší. Uvidíme. Před námi Teddy Swims, taky Kellyn, anebo právě teď šikovný DJové Fastboy, jejich Beautiful Life. Jdem na to. Tohle je fajn.

0: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Mr. Know It All, tohle je Teddy Swims. Taky středeční dopoledne na Fajnu. Samozřejmě, že playlist pokračuje. Dáme si Tate McRae, Just Keep Watching. Nebude chybit ani tahle pecka z roku 2015. Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Celý song je vlastně o otázce na partnera, jak moc mě opravdu miluješ. Kam až seš ochotnej v téhle lásce zajít? Jak hluboká je tvoje láska? A zpívá se to pořád dokola. Jo, takhle někdo může naléhat na druhého. Tak si to dáme na Fajn. Music Boost.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
8: Faktury, faktury, faktury.
9: Trápí vás factoring?
8: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
9: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
8: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
9: Acema pokryje jakékoliv financování.
8: No tak to beru.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
13: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Herman. Jistota na celý život.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: co je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: na Fajnu. Krátce před 10. dohrávají Chemical Brothers i jejich Go. Že dneska 9.9. je numerologicky silný den, jsme si už řekli, ale co jsme si ještě neřekli, je to, že dneska opět prej padají hvězdy, padají Perseidy a dneska prostě se taky vyplatí koukat večer na oblohu. Já tady mám už za mikrofonem Matěje, který nám za chvilku bude říkat Hot News. Ahoj, Matěj.
1: Ahoj.
0: Matěj,
1: trošku prostě, jsem zaskočen.
0: Jsi zaskočen. Matěj, prosím tě, protože když padají hvězdy, tak spoustu lidí má ten problém, že nemá připravený to přání a nestihne tím pádem si nic přát. Já bych chtěla, jestli by si posluchačům mohl poradit nějakou třeba, nevím, jedno, dvě přání, které si myslíš, že by bylo fajn, aby se lidstvo přálo.
1: Já bych se teda přál, kdybys to se mnou konzultovala dopředu možná tady ty věci příště. Já bych se jako mohl doopravdy připravit. Jo. Když mi nedáš čas, tak to možná taky úplně nevytáhnu od někud. Jako, hele, peníze bych si přál třeba. To je originální, viď?
0: Jo, no, ale myslím si, jako proč ne, jo, peníze.
1: Jo, jako peníze vládnou světu pořád, no.
0: To znamená lidičkové, jo. Dneska.
1: A teda ještě, abych to na Aju prásknul, ona tady do mě trošku ryla, tak doporučila mi, že bych si prý měl přát lepšího kadeřníka, tak možná jako milejší kolegy bych si taky přál, no.
0: To. No vidíte lidi, to máte na jednu inspirace, takže bude padat hvězda a vy si můžete okamžitě říct, jo, peníze, nebo jo, lepší kadeřník, nebo jo, lepší kolegyně, no. Posloucháš

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn. Izomat stavebniny.
5: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
12: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
13: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
14: Dneska celý den zataženo až oblačno s lokálním deštěm a nejvyšší teploty od 18 na západě a do 32 stupních Celsia na východě.
15: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Jsme online.
19: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
20: 5:10 a tady čerstvý Hot News s Matějem. Sněmovna znovu schválila omezení pravomocí prezidenta a přehlasovala tak senátní veto. Petr Pavel by nově neměl pověřovat a odvolávat šéfy stálejch misí u mezinárodních organizací. Místo něj by to nově dělal ministr zahraničí. Opozice změně říká lex pomsta kvůli sporu kolem nejmenování Filipa Turka a chce jí hnát ústavnímu soudu. Zákon teď paradoxně míří k podpisu právě k Pavlovi. Netflix si na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad pronajal místo pro reklamu na svůj seriál za necelých 7000 korun na 11 dní. Farmář na Trzích by za stánek na stejném místě a stejnou dobu přitom zaplatil asi 22 tisíc. Podle místostarosty i diskutujících na sítích je současná cena pro miliardovou firmu dost absurdní. Praha 3 už proto řeší změnu ceníků. A umělá inteligence nejspíš za 88 hodin vyřešila problém, se kterým si matematici lámou hlavu skoro 90 let. Na úkol se vrhlo asi 10 000 AI agentů a jejich důkaz pak prošel strojovou kontrolou. Teď už jen musí obstát před kontrolou lidskýma matematikama a pokud složitý rovnice fakt rozlouskla, ve hře je i odměna 1 milion dolarů.
13: Fajn.
21: Music Boost.
22: Music Boost.
23: Music Boost.
24: Andrea Kautzka.
14: 5, 4, 3, 2, 1. Dobré dopoledne, ještě jednou pokračuje nám playlist na Fajnu, pokračuje Music Boost, show, která má za cíl jenom jedno. Zvládnout dopoledne, tak jdem na to.
13: Music Boost.
14: Nejoriginálnější song roku 2025, Huntrix, jejich Golden. Tak si to pojďme užít.

konto od jeho Air Rings na fajnu. Představte si, že si koupíte něco fakt drahýho a ono vám to přijde a vy zjistíte, že je to jenom krabice. Beyoncé slaví 20 let od vydání alba B-Day a při této příležitosti přišla s opravdu luxusním sběratelským kouskem. Až na to, že vůbec luxusním. Jedná se o limitovaný boxík, který s opravdu luxusním sběratelským kouskem. Až na to, že vůbec luxusním. Jedná se o limitovaný boxík, který stojí $948.

takový obyčejný. Takže i tohle se vlastně může stát. Teď se vlastně čeká na vyjádření Beyoncé, jestli to byl jako nějaký záměr, nebo jestli jí to přijde OK, nebo co a jak. No a nic. Zase takhle, já Beyoncé samozřejmě, Beyoncé je úžasná zpěvačka, mám ji ráda, ale vinyl prostě za 20 litrů bych si úplně nekoupila. Otázka je, jestli bych si třeba dokázala nějakýho mýho idola prostě takhle jakoby zaspořit. No, tak co? Chcete krabičku z borovičky za 20? Můžete. Fajn. Tenhle banger ti nezlepší život. Ale neomylem.

Denní dávka rapu, o tu se postaral dneska na fajnu Macklemore. Thrift Shop. No a co bude hrát dál? Dáme si takovou menší ukázku. Za chvilku zarala Sony Lush Life. Song o tom, jak si lze užívat život i po nepovedeném románku vztahu. Dost veselá písnička pro dopoledne. Taky si dáme Alešu Dixon. Prosím vás, tohle je rok 2008. Ano, takhle rychle to ubíhá. Boy Does Nothing. Aleša si v něm vlastně stěžuje na chlapa, který nic nedělá, neumí pořádně tancovat, nepomáhá doma, neuklízí, ale zároveň ji pořád přitahuje. Tak laďte fajn.

0: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání Fine Park nudu zahání.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.

0: Aleša Dixon, Boy Does Nothing. Song, který nám dohrává na fajnu 3 minutky po půl jedenáctý. No a po půl jedenáctý na fajnu znamená jenom jedno jediný.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
0: Fajn. Říká se, že každá žena občas použije výmluvu bolí mě hlava, aby se vyhla sexu. Ano, ano, možná je to pravda, ovšem pánové, neznamená to, že nechce sex. Znamená to, že ho nechce s vámi. New music from Audrey.

0: Dohrává nám taková pohodinda sound Portugal Manyho Glide. Dohrává na fajnu. No a protože to naopak z té pohodindy musíme dát trošku teď do nějakého tanečního moodu. Tak se o to postaráme s Beyoncé. Její Sweet Dreams, song z roku 2008. Beyoncé má v tomhle songu tak dokonale zpracovanou lásku. Vlastně tam hovoří o tom, jak zažívá lásku, která je až moc dokonalá, že jí trošku nevěří, že si myslí, že je to spíš sen než realita. Prostě klasická zamilovanost. A my si to klasicky dáme na fajnu za chvíli. Music Boost.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
13: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
14: Tak abyste ho nepromeškali.
13: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
14: Garanci kvality i výhodného financování.
13: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
16: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
17: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
16: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
17: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
16: Přece Hermann.
17: Hermann. Jistota na celý život.
18: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
19: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
20: Music. Fine.

tohle je Beyoncé, která nám na fajnou dohrává. No a protože vaše přání jsou mým rozkazem, tak bych prostřednictvím našeho fajnu chtěla splnit jedno malé přání posluchačky Barči, která nám napsala s prosbou o přání k narozeninám. Barča by chtěla skrze naše rádio popřát svému příteli k narozeninám, takže Adame, Adame, jestli nás teď slyšíš a seš to zrovna ty, ten Adam, který má dneska krásných 27 let a taky ten Adam, který pracuje v zubní ordinaci a pravděpodobně teď někomu plníš blombu, tak seš to právě ty, ke komu mluvím. Adame, přejeme ti krásný narozeniny. 27 let, to se říká, že je to vlastně takový jakoby milník, že to, co se stane v roce, ve kterém vám je 27 let, tak je to opravdu jako podstatný a důležitý. Jo? Takže to zvládni, přejeme ti pevný rok, krásný rok, pracovně nabitej i od Barči všemožnýma způsobama, jakýma chceš. Barča ti píše, že tě má moc ráda, ne, co ráda, mě, že tě miluje. Jo, mě úplně, mám tady emoce, říkat emoce cizích lidí je pro mě docela zajímavá výzva. Každopádně, Adame, krásných 27 let, znamená to 3, 2, 1, 30. Opatruj se a pro tebe s láskou od Barči, Viktor Šín. Rozdělený světy. Happy birthday.

0: kamera. To nejlepší z Fajnu na Soušos.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
0: Na internetu je hodně věcí. Většinu z nich vidět nepotřebuješ. Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas. Instagram, TikTok, YouTube. Sleduj Fajn.
8: Dneska po celý den zataženo až oblačno, občas i déšť, no a teploty od 18 do 30 stupňů Celsia.
0: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
10: 3:11 je tady Matěj a s ním čerstvý Hot News. Ropa Brent poprvý od července zdražila nad $100 za barel. Nahoru jí tlačí hlavně pokračující válka mezi USA a Iránem, útoky na tankery a omezená doprava přes Hormuzský průliv. Protože ropa od začátku roku zdražila už o víc než 60%, tlak na růst cen benzínu a nafty jen tak nezmizí. Muž obžalovaný ze založení obřího požáru v českém Švýcarsku je definitivně osvobozený. Jiří Lobotka se sice k činu z roku 2022 původně přiznal dvakrát dokonce, a to s tím, že ho navedli hlasy v hlavě. Později to ale odvolal a soud řekl, že pro jeho vinu prostě nejsou důkazy. Požár přitom způsobil škodu kolem 270 milionů a zasahovalo u něj 6 tisíc hasičů. A do jednoho z nejstřeženějších míst Británie proniknul vetřelec, naštěstí to ale byla jenom liška. Prošla až do 4. patra parlamentní budovy, kde prohledávala skříně v kanceláři jednoho z poslanců. Zaměstnanci jí dali napít a pak ji odchytili. Teď hlavně řeší, jak se přes všechnu ochranku vůbec dostala dovnitř.
0: Fajn.
8: A mrkneme i na silnice D10, 50. kilometr na trase Turnov, Praha je porouchané vozidlo. Opatrně taky v Liberci, v ulici Sokolská je hlášená srážka dvou osobáků. No a ve Znojmu hlásíte taky srážku dvou osobních aut, a to konkrétně v ulici U Dukelských bojovníků. Tak i tady pozor.
11: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Music Boost.
12: Music Boost.
13: Music Boost.
14: Andrea Kautzka.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
8: Středeční dopoledne pořád nemá dost. Chceme více písniček, více zajímavostí ze světa. Prostě chceme víc, OK. Chcete víc? Bude víc.
0: Music Boost.
8: Tohle už je Ina, její Deja Vu.

No a i dneska si připomeneme narozeniny některého songu. Songu, který prostě vládl světu. Dnes je to přesně 18 let od vydání hitu Hot and Cold od Katy Perry. Stala se jedním z největších hitů celé její kariéry. Zpívá se v ní o partnerovi, který neustále mění názory a nálady. Chvilku vztah chce, chvilku ne. Jo? A o tom Katy zpívá. A o tom zpívala už 18 let dozadu.

0: Alex Warren, jeho Burning Down. Song, který nám skončil přesně 5 minutek do 12:30 na Fajnu. Fajn pochopitelně pokračuje, za chvilku si dáme Red Eyes. Klasika od Loy. Taky se podíváme na jeden příběh jednoho řidiče z Ústí nad Labem, linkového řidiče autobusu, který teď dělá takovou specifickou věc, kterou by ve své práci dělat nemusel, ale dělá ji dobrovolně. A já si myslím, že to bude stát za řeč. Tak leďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
4: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Když do 3 počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
14: La Tropical!
13: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
14: Yeso!
13: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
15: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Shimon Op dohrává se songem Save My Soul na Fajnu. Jízdu autobusem, takovou tu klasickou jízdu autobusem známe asi všichni, ne? Ale jízdu, při který si můžete vzít lízátko a přečíst si dojemný vzkaz od řidiče, to neznáme. To znají jenom v Ústí nad Labem. Tam mají řidiče, který si teď získal velkou pozornost právě tímhle originálním gestem. Vy prostě přijdete do autobusu a najdete tam různý vzkazy a lízátka a bonbony. Jo, takovou přidanou hodnotu. Jsou tam vzkazy třeba jako svět je lepším místem díky lidem, jako jste vy. Zkrátka prostě vzkazy, který vám prostě zvednou náladu a udělí z toho dne nebo z toho rána prostě lepším dnem. Mně se moc líbí, když někdo ve své práci dělá dobrovolně něco navíc, něco pro lidi, něco vlastně pro lepší místo pro nás, pro všechny. Takže jsem si říkala, že stojí za řeč to tady zmínit, že prostě v Ústí nad Labem existuje muž, existuje řidič autobusu, který prostě pro svoje cestující dělá tohle. No, tak jen tak dál. Fajn.

0: který nám na Fajnu právě teď dohrál. Včera prý padaly rekordy teplot. Na 127 měřících stanicích dosáhla nejvyšší teplota 33,5 stupňů Celsia, kterou naměřili hned na třech místech. Jižní Morava a taky v Doxech. Zároveň se ukazuje, že letošní léto bylo v Česku druhý nejteplejší od roku 1961. No, tak tohle jsou informace, které jsou nám sice k ničemu, ale je docela fajn vědět, že bylo fakt horko. Bylo a dneškem se to údajně začíná lámat, takže ode dneška zapínáme podzimní režim a bude líp. Za chvilku Bruno Mars, taky Rose a její Apathy. Tak zůstaňte s Fajnem. Music Boost.
1: Fajn. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
4: Hudba, hvězdy, zákulisí
5: a to nejlepší z internetu.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Fajn.
4: Here we go.
5: Here we go.
4: Fine.
6: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Na Fajnuk, těsně před 12. dohrává Olivia Rodrigo její Drop Jet. No a myslím si, že ještě jeden song v téhle hodince bychom mohli zvládnout. Co? Daft Punk, Get Lucky. Co vy na to? No jasně, že 2013, song o štěstí, o dobrý náladě, prostě pozitivní song, který vám teď posílám do práce. Lidi, já to tak miluju. Tenhle song je prostě, to je dávka pozitivní energie, prostě to potřebuje tahle středa, to si i zaslouží a vy si to zasloužíte. Tak to pojďte dát na max a jdem si to užít.

jo, doufám, že vás tohle rozproudilo stejně jako nás ve studiu tady s Adamem, který už je připravený na zprávy. Trošku jsme si trsli, trošku jsme se zadejchali, nebudeme lhát, ale těšíme se na start další, následující a poslední hodiny dnešního Music Boostu. Tak u toho buďte. A pojďme vydechnout. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: 3 minuty po 12. Tady Adam a jdeme se podívat na zprávy. Výpadek systému ochromil leteckou dopravu v Británii. Kvůli technické poruše systému řízení letového provozu se zrušilo přes 1000 letů a desítky tisíc lidí nabrali velký zpoždění. Problémy se týkaly i letišť v Irsku a dalších částech Evropy. Systém už funguje, následky výpadku ale můžou přetrvávat ještě několik hodin. V hlavní kategorii filmového festivalu v Benátkách letos soutěží jediná žena. Její dánská režisérka May L. Tuky a o Zlatýho lva bojuje mezi 21 filmařema. Podle ní to ukazuje na problém s postavením žen ve filmovém průmyslu. Její film Woman Unknown navíc řeší neviditelnost žen a jejich postavení ve společnosti. South Park se přejmenuje na South America. Tvůrci seriálu si tak dělají srandu z Donalda Trumpa a jeho snah přejmenovávat různý místa tak, aby v názvu bylo slovo Amerika. Nová, už 29. řada, proto ponese právě tenhle název. Reagují tím i na Trumpův návrh přejmenovat Nový Mexiko na Novou Ameriku.
6: Fajn. Opatrně na silnicích v ulici U Rejdiště v Kroměříži je kvůli úniku plynu komunikace uzavřena. Se zdržením počítejte v Brně, konkrétně trasa Brno a Pohořelice na D52 14. kilometr. Tady probíhají práce údržby, je neprojezdná zpevněná krajnice. No a taky Strakonice, směr na Prahu, počítejte se zdržením, je tam odstavený nákladák, tak pozor a opatrně.
7: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
4: Music Boost.
8: Music Boost.
9: Music Boost.
4: Andrea Kautzka.
9: 5
6: minutek po 12. hodině je tady ten ideální čas zbavit se té nálepky dopoledne a vrhnout se na odpoledne. Music Boost startuje poslední společnou hoďku.
4: Music Boost.
6: Tohle už Nico Santos, jo, Human Being. Na fajnu. Everywhere.

Na fajnu dohrává Tiffany a Rishi Vertigo. Co myslíte, máte doma nějaký šedivý vlajky? Red flex už známe, to je třeba, když vám partner lže, manipuluje, nebo vám třeba třikrát týdně kontroluje telefon. To je něco, přes co se prostě nelze přenést. Ale teď přichází na řadu něco mnohem méně dramatického, a to jsou béžové vlajky. To jsou takový ty drobnosti, kvůli kterým si říkáte, pane bože, proč to dělá? Ale přitom vás to vlastně tak trošku baví. Já nevím, třeba když si pokaždý někdo objedná stejné jídlo, na každou otázku odpoví něco o počasí, nebo prostě už poste použije stejné hlášku. Není to důvod k rozchodu, ale vlastně důvod k tomu, že vás to prostě tak trošku jakoby naštve. 724634634. Zajímají mě, jaký máte ty vlajky šedivý doma vy. Já se přiznám, že můj partner používá neustále pořád dokola ty a samé vtipy. Vtipné hlášky. Stejný, furt, prostě po 50. To slyšíte několikrát, ale ve společnosti furt dokola, dokola. A to je něco, co vlastně asi není jako důvod k tomu za není vykašlat, ale důvod k tomu vždycky protočit ty oči a říct jako proč, pro boha. No, taky jaký jsou ty vaše, pojďte se pochlubit. Za chvilku David Guetta, taky Bebe Rexha, nebo právě teď One Republic, jejich Need Your Love. Posloucháš

David Guetta, Bebe Rexha, jejich I Am Good na Fajnu. No a jaký šedivý vlajky máte doma? Šedý vlajky, to jsou takový ty věci, které nám na tom druhém vadí, ale není to tak vážný, abychom hned podepisovali rozvodový papíry. Píšete docela zajímavé věci, třeba zpráva od Aničky. Když se zeptám přítele, co chce k večeři, vždycky mi řekne, že je mu to jedno a pak mu to jedno není. Tak tohle je úplně typická situace. Taky píšete, můj partner má jednu mikinu, která je podle něho hodná úplně na všechno, do práce, na výlet a nedávno si ji vzal i na svatbu. Myslím si, že tohle je docela taky klasika. Taky tady máme zprávu, moje manželka má doma svůj hrnek. Nikdo jiný se ho nesmí dotknout, je to prakticky rodinné dědictví, to mě na ní rozčiluje. No tak pozor, pozor, tohle je vážná věc. Tohle podle mě není šedá vlajka, ale váš hrneček je jenom váš hrneček a myslím si, že každý má takový ten svůj jeden oblíbený. Ne? No to je jedno, ale měli byste mít. No a uzavřeme to zprávou. Můj muž pokaždé, když jedeme autem, tak řekne, tady to znám a nikdy neví, kde jsme a ztratíme se. No tak tohle jsou ty vaše šedé vlajky, věci, které nás tak trošku prostě zlobí, ale není to zase nic tak

0: jakoby extra závažného. Jenom vždycky protočíme očima a tím to končí.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Jsem hrdina, jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
13: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Herman. Jistota na celý život.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Říká se, že každá žena občas použije výmluvu bolí mě hlava, aby se vyhla sexu. Ano, ano, možná je to pravda, ovšem pánové, neznamená to, že nechce sex. Znamená to, že ho nechce s vámi. Fajn.

0: chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

Best Boy, Beautiful Life nám ukončují dnešní Music Boost 9.9. Symbolicky, numerologicky šťastný den. Tak vy si ho šťastně samozřejmě ještě celý jděte doužít. No a já se na vás těším zase zítra v 9.00 při startu Music Boostu. A pamatujte, zítra budu opět zase jenom vaše. Ahoj! We got that hit. Fine.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
7: Zábava, hudba a spousta překvapení.
6: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
7: Fajn.
8: Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
8: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
8: Sleduj Fajn.
9: Rosnička Kristýna je tady, dneska bude krásně, sluníčko, ani kapka, ne, dělám si srandu, je to horší. Bude zataženo až oblačno, ale teploty docela ujdou, 23 až 25, to je pohodička, ale postupně fakt přijde déšť, večer zas bude ustávat, ale očekávejte 1 až 7 mm, abyste si to představili, budete mokrý, ale nepoteče to z vás.
10: Fajn.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme online.
15: Online.
6: Jsme na DAB+. Plus.
15: Jsme v aplikaci
6: Radia.cz.
15: Hot news.
16: Krásný odpoledne, 13 hodin, 2 minuty, tady Adam a jdeme na zprávy. Spojené státy zakážou dovoz kanadských mléčných výrobků a alkoholu. Jde o odvetu za kanadský omezení dovozu amerického zboží. Americká vláda tvrdí, že Kanada u některých produktů porušuje pravidla obchodní dohody mezi oběma zeměma. Zákaz má začít platit už od 29. září. Dcera Elona Muska Vivian Wilson se postavila proti umělé inteligenci. 22-letá modelka a aktivistka v kampani španělský značky Desigual kritizuje využívání AI v kreativním průmyslu. A kampaň samozřejmě odkazuje i na jejího otce, který ve vývoji AI patří mezi významný hráče. Apple dneska večer představí nový iPhony. Tradiční zářijová prezentace začne v 19 hodin našeho času a očekávají se nový iPhony 18 Pro, skládací iPhone, Apple Watchky a možná i nový AirPody. Přenos bude dostupný třeba na webu Apple nebo na YouTube a prezentaci povede novej CEO společnosti John Turners.
15: Fajn.
9: Krem na silnice, Ostravo, Ostravo. V ulici Nádražní máme neprůjezdný jeden jízdní pruh, jsou tam dvě sražený auta. Neprůjezdný jízdní pruh máme taky na D35C, ale to je pravej jízdní pruh. 257. kilometr na trase Lipník nad Bečvou, Mohelnice. Tam to prostě zabloklo nějaký porouchaný vozidlo, jo, blbej den takhle při středě. A pak máme nehodu v Jesený u Zlína, tam jsou dokonce tři havarovaný vozidla. Tak bacha na to. No a potom si dejte bacha na D52, 14. kilometr, trasa Brno Pohořelice, tam probíhá údržba zeleně, tak kdyby vás to otravovalo při středě, tak to tam posekejte.
17: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
9: Mike, check, 1, 2, Fine Warm-ups, Kristý je tady. Dneska je středa, to je vlastně malý čtvrtek, to je vlastně malý pátek a to už máme skoro víkend. No já vím, je středa, to asi přeháním, ale můžem si udělat party i v půlce týdne, kdo nám zakáže. Takže vy víte, co je dneska naše společná mise, klasicky. Takže to rozjedem s naprosto legendárním songem. Kýša, její TikTok, let's go.
18: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
19: Hey, what up,
18: grab
19: girl?
18: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
19: Let's
18: before
19: go.
18: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

další zpěvák, který si zasloužil místo tady na naší stěně slávy v rádiu. Škoda, že to teď nevidíte, já vám to budu muset někdy ukázat. Nicméně je to zpěvák, který se extrémně hodí do tohohle počasí. Song Mr. Know It All právě teď dohrál na Fajnu. Ale teď se pojďte přiznat, kolik z vás v 10 letech hystericky brečelo, když vám někdo šáhnul na plyšáka? Dneska je totiž Národní den plyšových medvídků, ale já jsem si říkala, že si pokecáme o plyšácích obecně, protože mě to připomnělo, jak jsem jako dítě byla na plyšáky totálně ujetá. Moje postel nevypadala jak místo na spaní, vypadalo to jak útulek pro chlupatý bezdomovce a běda, jak mi náhodou někdo nějakýho toho plyšáka schodil třeba na zem. Já jsem byla schopná dostat úplně hysterický záchvat, že teď tomu plyšákovi chudákovi je zima, že spadnul na zem, bylo mu ublíženo. Brala jsem je sebou na každou rodinou dovolenou, půlka kufru prostě patřila zvěřinci a představa, že by třeba máma hodila jednoho z těch plyšáků do pračky, to mi přišlo jak regulérní vražda v přímém přenosu a prostě přesto nejel vlak. Ale říkám si zároveň, že je smutný, že už ty plyšáky teď moc nedostáváme v dospělosti. Já bych chtěla dostat obřího medvěda, vy ne? Napište mi, jestli pořád máte svého oblíbeného plyšáka z dětství, jaký to plyšák byl, váš oblíbený plyšák v dětství, a jestli ho pořád máte, nebo už je chudák někde ve sklepě. A když tak si na něj vzpomeňte. Vzpomeňte si na to, že tam chudák teď asi trpí. Somber, jeho Andrest, právě teď na Fajnu.

0: Pokud si někdy říkáte, že stejnou chybu už neuděláte po druhý, ale stejně to pak pokazíte, tak tohle byl song pro vás. Tate McRae, Revolving Door, právě teď na Fajnu. Ale pojďme se podívat na vaše odpovědi, protože jsme probírali, jestli máte nějakého oblíbeného plyšáka, nebo měli jste, a co s ním teď případně je. Máme tady zprávy od Kamči. Mýho oblíbeného plyšáka, bílého medvěda, který držel červený srdce, si před rokem v nestřeženém okamžiku přivlastnil můj pudlík. Dneska je medvěd o polovinu menší, bez očí, nosu a jedné nohy. Srdce se někam vypařilo a je oblíbenou hračkou mýho psa. To mě mrzí, ale tak vlastně aspoň možná ten plyšák našel nový využití, i když chudák medvěd, no. Obávám se, že takhle dopadlo spoustu plyšáků. Kolegyně Barča tady taky hlásila, že její plyšáci teď chodí jako potrava pejskům, což je docela smutný, ale v pohodě. No a pak tady ještě jedna nepodepsaná zpráva. Já jsem si teď ve 21 letech koupil dva žraloky, jednoho malýho a velkýho, z takového toho švédského obchodu s nábytkem, a byl to nejlepší kup mýho života. Takže dva žraloky, jo? Já teda žraloky nemám moc ráda, ale plyšový z něj docela fajn. Dobře, píšu si plyšáka. Kupte si plyšáka, jestli máte blbej den. Podle mě vám ho to zlepší, jo? Takže plyšáka a k tomu dobrý song. Za chviličku třeba Taylor Swift, její Opalite. Prodává se Taylor Swift jako plyšák? Měla by.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen

0: skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
6: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Já doufám, že jste si teď společně s Jessie J a B.O.B. zaspívali tenhle song s názvem Price Tag, protože...
1: Co je zás?
2: Zaspíváme si.
1: Ne, já nechci zpívat, chci jet dál, chci odtud pryč.
0: Vy jste neměli na vybranou, vy jste museli zpívat, ale dneska má narozeniny tenhle legendární herec Adam Sandler. A mně přijde úplně dokonalý, že on má vlastně narozky na den, kdy se zároveň slaví Den plyšových medvídků. Protože Adam Sandler je vlastně taky takový medvídek. Ten člověk má na účtu stovky milionů dolarů, ale na červený koberec klidně nakráčí v mikině za 5 kilo a pantoflích do sprchy. Je to módní ikona, kterou si asi nezasloužíme, ale jeho filmy, ačkoliv kritici u nich asi trošku brečej, možná zahazují i nějaký novinářský průkazy, tak my je milujeme. Dejme si ruku na srdce, kolikrát v životě už vás zachránilo, když jste měli blbou náladu, že jste si pustili třeba 50krát a stále poprvé. Možná 50krát vás to zachránilo. Nebo že jste si pustili Machry, Zkus mě rozesmát. Všechny tyhle legendární filmy jsou absolutně skvělý lék na to, když potřebujete vypnout mozek, tak to přece nechcete koukat na nějaký severský psychologický drama. Ne, to se chcete zasmát, chcete vidět Adama Sandlera, jak padá ze schodů, nebo jak řve na golfovej míček. Tyhle legendární scény. Takže si myslím, že je dneska ideální den na to si pustit nějaký film s Adamem Sandlerem, když má ty narosky, tak mu takhle hezky na dálku popřát a zároveň si zlepšit den, jo, venku pochmurný počasí, deštíček, takže si puste nějakou komedii a pojďme si hodit tipy, jaký je váš nejoblíbenější film s Adamem Sandlerem. Napište mi na 724-634-634, ať všichni víme, co si večer pustit. Tak, šup tam s tím a teď už šup tam s tím s dalším songem Malcolm Todd, jeho Earrings, právě teď na Fajnu.

0: Když se zkombinuje pět dobrých jmen, tak nemůže vzniknout nic jinýho než mega dobrý hit, protože tohle byl extrémně dobrý Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tiny, jejich We Pray, track, který nám právě teď dohrál. No a pojďme se podívat na to, jaký komedie nebo filmy s Adamem Sandlerem máte nejradši, protože jak jsem říkala, Adam Sandler dneska slaví narozky. No a píšete třeba tady Machři. Míša píše, za mě je to úplně top film, je to taková vtipná rodinná klasika. Je to tak, takže to je jedna z věcí, kterou si rozhodně dneska večer můžete pustit pro lepší náladu. 100% se zasmějete a hlavně jsem slyšela, že se chystá další díl. Kdybyste to nechápali, Machři je vlastně o tom, že si prostě Adam Sandler vezme partu kámošů na dovču a u toho z toho natočí komedii. Ideální, podle mě, takhle bychom všichni chtěli pracovat. No a potom tady další zpráva. Ahoj, za mě nejlepší komedie s Adamem Zohan, krycí jméno kadeřník. Teda teď ani nevím, jestli jsem tohle někdy viděla. Takže to si dávám na watchlist na dnešní večer. Já, vy si puste taky něco dobrýho s Adamem. No a slyšíme se zase potom, ale teď už další hudba, protože to musíme odpálit. DJ Fresh, Gold Dust, to je track, který vám dodá energii, i kdybyste se dneska už plazili po podlaze. Středa, je to potřeba, tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Vždycky, když slyším Milese Smitha v kombinaci s Nilem Horanem v tomhle songu Drive Safe, tak mi to přijde jak takový komfortní obětí. Takže takhle jsme vám teď tady ve Fajnu poslali obětí na dálku pro lepší den. Já vím, je to pochmurný, upršený počasí, ale teď už si pojďme definovat pojem ideální partnerka, protože někdy potřebujete ideální partnerku, když vám třeba chybí to obětí, tak ideální partnerka neprudí, neutrácí a když vás naštve, tak jí stačí dát do pračky na 60 stupňů. Říkáte si, co? No tak tímhle se očividně řídí jeden týpek jménem Cristiano z Kolumbie. Když už jsme se bavili o těch plišácích v pračce, tak tenhle týpek to randění vyřešil jednou provždycky, protože našel ujetej způsob. Před 5 lety se bezhlavě zamiloval do látkový panenky, kterou pojmenoval Natálie. A nezůstalo to jenom u romantických procházek, jo? Oni spolu žijou, nevím teda, jakým vesmíru, jak to funguje, ale prej spolu žijou a teď tvrdí, že spolu i splodili 4 látkový děti a že teď čekají další, 5., který se bude jmenovat Sami. Dokonce tenhle chlap sdílel i video z porodnice, kde tu panenku, tu matku, držel za hadrovou ruku, utíral jí tam neexistující pot z čela a personál nemocnice z nějakého důvodu předstíral, že ten porod opravdu probíhá. Představte si ten rozhovor. No tak jim asi gratulujeme, já nevím, přejeme, dobře, ale co se stane, až celou jejich rodinu napadnou moly? No, nebudu se ptát.

Globální hit s názvem Moving to the Sun od Eagla, Imaila, Angela a taky Ultra Nat nám zakončil první společnou hoďku tady na Fajnu s Fajn Warmupem. Mimochodem, fun fact, tenhle song vzniknul skrz AI, nebo ne kompletně, ale je založený na původně AI demo. Takže je to vlastně trošku AI, no to je jedno, je to skvělý song. Takže nám zakončil první hoďku a v téhle party pokračujeme dál. Dobrá nálada zaručena, pokračujeme v odpoledni, mezi tím vám jenom Adam poví, co je kde novýho a pak zase zpátky k hudbě. Čeká nás třeba Robin Schulz, jejich World Gone Wild, protože jo, svět se někdy trošku zbláznil, ale my si to uděláme hezký.

0: co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
7: Krásný odpolko, 14 hodin a 3 minuty, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje ve světě. V Krkonoších se letos objevují kudlanky nábožný. Správa Národního parku proto vyzývá návštěvníky, aby jí hlásili, kde je zahlídli. Tenhle druh se v Krkonoších objevil už dřív. Jeho aktuální výskyt ale může souviset i s oteplováním klimatu. Erling Haaland vyrovnal střelecký rekord Manchesteru City v Lize mistrů. Dvěma gólama proti Portu zařídil výhru 2-0 a v dresu City se v Champions League dostal už na 36 branek. Stejně jich za klub v téhle soutěži nastřílel i Sergio Aguero. Haalandovi na to ale stačilo o hodně méně zápasů, jenom 40. Zákazník v ruském obchodě strčil do humanoidního robota a ten na něj zaútočil. Robot týpka začal pronásledovat a několikrát se po něm ohnal. Naštěstí nikoho nezranil a po incidentu ho obchod vyřadil z provozu.
5: Fajn.
8: Na party na Fajnu pokračuje, protože Fajn Warm Up má před sebou druhou hoďku, která bude nabitá. Povíme si třeba, jak poznat, že si někdo žije fakt dobře, že si žije v luxusu. To je taková rada možná pro zlatokopky, takže pro mě, a možná se to někomu bude taky chodit. Ne, dělám si legraci, jo, ale dozvíme se to za chviličku. Pojďme radši na první track, kterým to odpálíme. Jak jsem říkala, Robin Schulz, Cyril, Sam Martin, World Gone Wild.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, hit letošního léta, vlastně nejen letošního, protože je to docela starý song, ale pořád nás baví stejně. To nám právě dohrálo na fajnu, no a pokud chcete vypadat fakt luxusně, zapomeňte na značkový kabelky sportáky, největším statusem bohatství už není logo na mikině, ale vysekaný břišáky. Ukazuje se totiž, že být dneska 100% fit je vlastně ten největší luxus. Zatímco dřív se řešily drahý hodinky, dneska se řeší, že si v poledne zvládnete odskočit na pilates, pijete maču za 200 a kupujete jenom biopotraviny. Jenže ruku na srdce, mít dokonalou formu není jenom o pevný vůli. Je to zároveň spojený podle dat s vysokou školou. Lidi, co víc studují a mají lepší příjmy, víc cvičej. Proč? No protože mít zdravý tělo stojí nějaký prachy a hlavně taky čas. Když děláte 12 ve fabrice nebo taháte 2 práce, abyste platili nájem, asi těžko si po večerech budete vážit gramy avokáda. I když i to se někdy třeba dá, ale samozřejmě je to třeba náročnější. Tam jste pak rádi, že do sebe hodíte rohlík se sekanou a neumřete vyčerpáním. Takže pekáč buchet na břiše je vlastně taková nová jachta. Říká to o vás, že máte čas, peníze a život, do kterého prostě zvládnete vecpat to fitko. Co je takhle symbol luxusu pro vás? Jsou to pořád drahé hodinky, jachty, auta nebo břišáky? Kdybyste měli vybrat jednu věc, podle který fakt si řeknete, aha, tak ten člověk, ten se má dobře. Co byste řekli? Napište mi na 724634634 a já zkusím tyhle věci pak všechny dělat, abych taky vypadala luxusně. Díky, pojďte mi napsat tipy, k tomu posílám Rue Gale, Wishful Thinker.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
8: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Roma.

víte, kdo tohle byl? Samozřejmě jedinečná Lady Gaga a její Bad Romance. Tenhle track právě dohrál na Fajnu 14.22. No a já jsem se vás ptala, respektive co je pro vás projev luxusu. Jestli je to třeba to zdraví tělo a tak dále. No a tady píše třeba, nevidím jméno, sakryš, ale je tady. Za mě je luxus být zdravá a mít zdraví děti. Mít čas na procházky, nedělat 24/7 a mít o víkendu volno. Až pak ten život vypadá trošku líp a člověk zároveň chce i cvičit a jíst zdravě. A jméno jsem se stále nedozvěděla, každopádně děkuju za zprávu. No a potom Michal píše, ahoj, symbol luxusu je klid a pohoda. Na postavě nezáleží, jak říkají Poláci, nejsem rajská polévka, abych se líbil všem. Já si teda nemyslím, že se rajská polívka líbí všem. To je podle mě kontroverzní názor. Ale děkuju za zprávy. Luxus je, že si můžeme užívat život, že? A že máme dobrou hudbu, kterou budeme mít za chviličku. Ale mezi tím od vás mám ještě jeden úkol. Pustím vám zvuk a potřebuju, abyste mi do zpráv napsali, co si myslíte, že to je. Napovím vám, že to je nějaký zvířátko, který si s něčím hraje, ale neřeknu.

vám, co to je. Tak mi napište, co si myslíte, že to je. Já vím, příjemný zvuk do sluchátek, do uší, tak mi ale napište na 724634634, co to podle vás bylo za zvíře a zvuk. No a za chvilku se to dozvíme, teď už ale zase k hudbě.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
3: Atención, señoras y señores.
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
9: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
13: Vraňany nabízejí.
14: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, rby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
13: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
15: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
16: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
15: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
17: Vstupenky na dětiraje.cz.
16: Bude vejdán.
18: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
19: Čau, tady Sofian.
5: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit.
18: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
0: Od pondělí do čtvrtka.
18: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
13: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
4: Right, babe.
7: Fine.

Alexandra Burki s Floridou právě dospívali song o bad boyích tady na Fajnu. A o jednom takovém bad boyovi by mohli zpívat i lidi v Liberci, protože je budil tímhle zvukem. Já jsem se vás ptala, jestli dokážete poznat, jako jaký zvuk to zní, jaký zvířátko si hrálo s čím. A musím říct, že většina z vás je chronicky online, protože jste to poznali a píšete mi tady. Andrea píše ježek s plechovkou, Denča píše, je to ježek a plechovka piva, ježek a plechovka piva. Všichni se na tom shodujete. Milan mi taky volal, že je to ježek s plechovkou piva a zároveň pozdravuje svoji přítelkyni Míšu, tak snad jí domů taky nepřitáhne nějakýho ježka. Ale máme tady i zprávy, kde jste úplně nevěděli. Třeba Rolf psal, že to vypadá, jak když kočka nebo ježek, aha, tak tady byl taky ježek, koulí plechovku piva. A potom ještě mě pobavilo tady, a teď se mi to ztratilo, no nevadí, Martin psal, je to přece zvuk plechovky, kterou před sebou tlačí ježek, když jde z hospody ve 3 ráno. To je jasný. Nicméně teda Liberečáci zažili krušnou noc, protože ano, ježek si narazil prázdnou plechovku od piva na hlavu a prostě se vydal na spanilou jízdu po asfaltu, takže to vzbudilo celý sídliště. Ale mě to spíš přivedlo k obecné debatě. Jestli vás někdy vzbudil nějaký divný zvuk. Když jsem na touhle otázkou přemýšlela, tak jsem si teda říkala, že možná to není dobrý, protože doufám, že mi teď neřeknete, že vás třeba vzbudilo plačící dítě nebo dětský smích, i když doma žádný dítě nemáte, protože to by bylo docela strašidelný, a nebo že na vás v polospánku z rohu místnosti mluvila nějaká temná postava, ale napište mi, vzbudil vás někdy v noci divný zvuk? Ať už to byl ježek, nějaký duchové, jo, klidně mi to napište. Možná se budu bát a pak už mě tady nikdy neuslyšíte, ale zvládnem to. Takže mi napište na 724-634-634 a teď si pustíme Viktora Kala, kde je 256 a jejich jak vypadá den. A já doufám, že váš den s tímhle songem bude vypadat hned o moc líp.

0: Man poslala vzkaz všem lidem, který by vás dneska mohli naštvat v songu FUUF. Domyslete si, tady na Fajnu. No a probíráme, jestli vás někdy vzbudil v noci nějaký podivný zvuk. Máme tady takovou záhadu, která je objasněná, to píše René, a.k.a. Renáta. Píše, ahoj Kristý, jelikož bydlím v lese, tak mě pravidelně budí lesní zvěř, štěkající srnci. Srnci štěkají? Teď jsem se asi dozvěděla něco, co jsem nevěděla. Jeleni v říji a nově se k nám nastěhoval divočák, co každou noc chrochtá a kvičí pod okny ložnice a k tomu provokuje naše psy, takže se doma rozhodně nenudíme, ale bydlení bych neměnil. Ale pak tady máme i záhadu, tady to sice byly zvířátka, ale teď tady máme něco, co je neidentifikovatelný. Michal píše, byl jsem vzhůru jenom chvilinku, když jsem slyšel, jak na půdě zřetelně něco těžkého chodí. Dokonce se i mírně uvolnila omítka u stropu. Byl jsem stopro přesvědčený, že tam někdo je, ale když jsem se šel podívat, tak všude bylo zamčeno a nikdo tam nebyl. A bezpečnostní kamera začala nahrávat, ale není tam vidět nic, jen ten zvuk. Já už vám možná nebudu říkat, ať mi píšete tyhle příběhy, protože já dneska večer nebudu spát. Ale děkuju, že jste to se mnou sdíleli, jsem traumatizovaná. Pojďme se zbavit traumatu s Harrym Stylesem, ten to zachrání. Za chviličku jeho song American Girls.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář. Ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
16: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
16: Yeso!
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
17: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou.

Ladíte fajn a zlepšujete si den společně taky se Šimonem Opem a jeho songem Save My Soul, který nás zachránil v tomhle upršeném počasí. Jak poznáte, že má nějaký umělec finanční problémy? Takže začne prodávat totální blbosti. Beyoncé teď vypadá opravdu trošku crazy, jakože se zbláznila, protože začala prodávat krabice, které vypadají jako prázdní krabice, dřevěná bedínka z kusku borovice, kus sametů, deska. Jo, je v tom její deska, ale stojí to 20 tisíc litrů. 20 tisíc litrů? To jsem se přepočítala. 20 litrů anebo 20 tisíc, vyberte si. No, ale je to prostě takhle extrémní věc za extrémně velký peníze. Album sice slaví 20 let a při téhle příležitosti její album Birthday, tak k tomu je to vyrobený. Nicméně pořád je to hrozně drahý. A já si nedokážu vysvětlit, že byste dali za dřevěnou krabici 20 tisíc. Je to Pandořina skříňka? Když to otevřete, výjdou na svět všechny zločiny, hříchy světa, vy přijdete o celulitídu, anebo to fakt bude jenom vinyl a trocha pilin? Nevím, nedokážu si to odůvodnit. Možná Beyoncé jenom zjistila, že když dáte svoji samolepku a podpis i na kus dřeva, tak to zarytýmu fanouškovi prostě prodáte.

0: Ladíte Fine Warm Up s Kristý a víte, co je nejhorší, co můžete udělat při upršeným, hnusným počasí? Poslouchat jenom smutný songy. Takže přesně tomu my se dneska budeme snažit vyhnout a i proto nám teď dohrála BB Rex a Faithless New Religion. Totální party track, protože já vás nenechám propadnout podzimní melancholii. Ani náhodou, tady smutnit nebudem, takže za chvilku pokračujeme v peckách. Čeká nás třeba Drake, Hold On, We're Going Home, nebo taky Eva Farná, Perpetuum Mobile. Dobře, to možná je trošku smutný, ale nebojte, čekají nás další party pecky, takže rozhodně zůstaňte na fajnu, mezi tím počasí, zprávy, doprava, však to znáte, a pak zpátky k party.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
9: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Mám, já mám řidičák.
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
14: Na internetu je hodně věcí.
15: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
14: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
15: Instagram, TikTok, YouTube.
14: Sleduj Fajn.
0: Prší, prší, jen se leje, teda ne úplně leje, ale západní polovina území od Plzně přes Prahu až po Ústí, tam to vypadá na jeden velký mrak, minimálně tady na radaru to vypadá, že prší, takže když tak mi můžete napsat. Nicméně teploty jsou docela vysoký, 23 až 25 stupňů, takže to není ještě tak podzimní počasí, ale zároveň už to není ani léto.
16: Fajn.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej, tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
21: Jsme online. Online.
22: Jsme na DAB+.
21: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
23: Lidovci chtějí ve sněmovně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Vadí jim hlavně návrh rozpočtu se schodkem 389 miliard, který podle nich jde proti vládním slibům. KDU-ČSL ale sama nemá potřebných 50 podpisů, proto teď shání podporu u dalších opozičních stran. Milý Bobby Brown je zase terčem komentářů kvůli vzhledu. Po novém videu začali lidi řešit, že je výrazně hubenější a spekulují dokonce i o injekcích na hubnutí. Herečka už podobnou kritiku dřív označila za šikanu a připomněla taky, že před kamerami vyrůstá od dětství a nemůže tak na pořád vypadat jako Eleven ze Stranger Things. A 4 vepřový kolena za 900 si z prodejního automatu odnesl zloděj v Kaplici. Účet za tenhle nákup je ale daleko vyšší. Při páčení automatů totiž napáchal škodu za 250 000 korun. Policie ho zatím hledá a za krádež mu hrozí až 5 let vězení.
0: Fajn. Souhlas, věcí. Doprava, máme tady trasa Liberec Karlovy Vary u Chomutova, dvě nehody, probíhá tam vyšetřování, je tam osobák, dodávka, takže bacha, pokud tam tudy pojedete. Pak taky Brno, co bychom čekali, ulice Poříčí, silný provoz, protože tam jsou dvě havarované vozidla, zase je to osobák a dodávka. Takže bacha, no a abychom z toho úplně nevynechali třeba taky Brno znova, tak tam máme v Kšírově ještě nákladák a osobák. Bacha na to, jezděte opatrně.
1: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Fajn forma pokračuje, třetí hoďka před náma, takže ji musíme pořádně rozjet. Jak jsem říkala, venku počásko nic moc, ale tady to bude moc, tady to bude hodně. Pojďme to rozjet hned, nečekáme na nic. Drake, hold on, we're going home, let's go.

Farná vám zajistila soundtrack ke středečnímu, ano, středečnímu odpolední Perpetuum Mobile. Krásný emoční track. Já vím, říkala jsem, že pojedem party, ale při tomhle počasí na chviličku i vydechnem. Zamyslete se nad tím, na jakém polštáři spíte, protože to vám něco řekne o vašem charakteru. Někdo potřebuje obrovskou nadechanou peřinu peří, do který se zaboří tak hluboko, že ho ráno div nemusí vykopávat záchranáři. Jiní lidi zase spějí, to moc nechápu, na takových těch ortopedických kvádrech, který jsou tvrdý jak panel z paneláku, protože jinak se ráno probudí s krkem otočeným o 90 stupňů. No a pak jsou to lidi, co vrstvěj. Tvrdý polštář ve spod, měkký nahoře, to už je vrchol stavebního inženýrství akorát v ložnici. Ale ruku na srdce. Podle mě to, na čem hlavně záleží, když jde o polštář, je, aby byl studený. Protože ledově studený polštář, když se otočíte ve 3 ráno a přitisknete na něj tvář, to je čistá euforie. Já vím, máte teď chuť asi si jít lehnout, že jo? No ale ještě jedno pravidlo se k tomu váže, a to, že ten absolutně nejlepší polštář na světě není z paměťový pěny, ale z masa a kostí. Ideálně třeba pánský bicepsy, holky, dáte mi zapravdu, že jo? Pánové, nevím, na čem rádi takhle spíte vy. Můžete mi to napsat, protože ano, otázka zní, jak jistě tušíte, na čem spíte, jak vypadá váš polštářový setup. Spíte taky na polštáři z masa a kostí, na peří, nebo spíte na nějakém tvrdém polštáři, nebo jich tam máte 50. Napište mi klidně, pošlete fotku, jestli jste zrovna teď v ložnici, v 15:15, proč ne? Napište mi na 724634634 a k tomu si pustíme Tate McRae, Just Keep Watching. Jak jsem říkala, musíme to trošku i rozjet.

0: Ano, David, jeho nezapomenutelný hlas a taky song Born with a Broken Heart. Právě teď dorál na fajnu 15.21, čas na odpolední spink a já jsem se vás ptala, jak nejradši spíte, respektive jaký musí být ten polštář. Kája píše, že má asi 20 polštářů. Říká, některý jsou tvrdý, některý jsou měkčí, ale musím je tam mít všechny a v noci je různě rozházím. No a pak Pavel, to jsem očekávala takovouhle zprávu. Pavel píše, já nejradši spím u přítelkyně na hrudníku. Trošku jsem to scenzurovala, ale asi víte, co tam bylo přesně napsané. Nicméně přesně něco takového jsem očekávala, takže vám děkuju za zprávy. No a vám všem přeju, aby váš polštář dneska v noci byl pořádně studený. A nebo i teď při tom odpoledním spánku. Ale teď spát asi ještě úplně nebudem, protože před náma jsou další tracky, třeba Sigala, Jacksomy, Ian Kidron, jejich Riptide. Takže za chvilku tady na fajnu.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
9: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Zlepšujete si středeční odpoledne s Fajnem a taky s Taylor Swift, která nám právě dospíhala song Elizabeth Taylor. A mám pro vás varování. Na následující místo rozhodně nechoďte, pokud nechcete přijít o důstojnost. Nemyslím tím teda Titanic, i když to teď tak možná znělo, tam se přichází o něco jiného. Černý vtip, rychle pryč. A myslím tím samozřejmě karaoke, protože kolikrát v životě už jste v baru po třech drincích uvěřili, že jste Celine Dion nebo Freddie Mercury, Michael Jackson, jenomže realita bývá krutá. V 99% jsme všichni spíš žhaví kandidáti na hvězdnou pěchotu v Superstar a zníme jako třeba kočka zaseknutá ve vysavači. U karaoke je naprosto zásadní zvolit si dobrý song. Pokud teda nejste třeba Justin Bieber nebo nějaký zpěvák, protože ten třeba řekl, že když je pokaždý na karaoke, tak si vybírá Chrise Browna. Písničku si vybírá Justin Bieber, my ostatní ale musíme taktizovat, protože jakmile ve dvě ráno s dvěma promilema v žíle sebevědomě zvolíte Celine Dion, tak je to sociální sebevražda. Ale jak já vždycky říkám, pro příběh je to dobrý, aspoň máte co vyprávět, je to sranda, ale je to prostě důležitý zvolit si dobrou písničku. Tak mi napište, jaký song byste si zvolili na karaoke, nebo jestli máte nějakou stálici, kterou zpíváte pokaždý, anebo klidně i něco, čím se rádi na karaoke strapníte, protože trapnost vlastně neexistuje, tak mi napište 724-634-634 a klidně i nějaký příběhy, jestli jste se někdy už na karaoke tak strapnili, že jste tam znova nešli. Napište mi, jaký song byste zvolili, co třeba One Direction Story of My Life? To zvolíme teď, tady na Fajnu.

0: Let's go, tohle byla Shakira, Burna Boy, jejich Die Die. Právě teď na fajnou song, který vám stopro dodal energii, ale teď se jdem podívat na songy, který byste si vybrali na karaoke. A docela jste mě pobavili, třeba Michal napsal, přiznám se, že umím poměrně dobře napodobovat Michala Davida. To je docela příhodný, když se jmenuje Michal, to bych chtěla vidět. Tak někdy možná Michala budeme muset tady zapojit do vysílání, aby nám zaspíval. Michal píše, že na jedné party si ho dokonce i holky natáčely se slovy, která nemůžu říct ve vysílání. Pak tady máme zprávu třeba od Péti, která píše, ahoj, já bych si na karaoke vybrala Chytila jsem na pasece žížalu. Teda tenhle song od Dády Patrasový jsem neslyšela ani nepamatuju. No a pak tady máme ještě Rendu, který píše, že se drží hesla, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš, a tak by zpíval Skákal pes přes oves. Já nevím, kam chodíte na karaoke, ale já jsem asi nenašla žádnou takovou akci, kde by se zpívaly tyhle songy, ale dobře. No ale máme tady i něco normálnějšího. Zpráva, ahoj, já jsem Jirka a zvolil bych na karaoke Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Tam se skoro ani nespívá, to je docela bezpečná volba. A naopak Klárka, ta by zvolila podle mě docela těžký kalibr. Lana Del Rey, Summertime Sadness. To není asi úplně jednoduchý vyspívat. Tak to zkusíme společně, tady na fajnu, jo? Za chvilku si dáme tenhle song, tak jo? Fajn.
1: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
7: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

sinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu.

Alex Warren, Passenger, tenhle track nám právě teď dohrál na fajnou 15.52 a já pro vás mám předpověď budoucnosti naší země. Teda ne tak úplně, ale vyšly velký mezinárodní testy a ukázalo se, že český 15-letý děti, nebo spíš studenti, děti ne, brutálně propadají v matice a čtení. Třetina dětí prej nezvládne ani základní počty a čtvrtina má problém pochopit psaný text. Mě by teda zajímalo, kdybychom ty stejné texty a testy dali dospělým lidem, třeba mně, tak jestli by to vyšlo líp. Ale pojďme se na to zaměřit jinak, jo? Co to teda říká pro naší budoucnost? V podstatě to, že za pár let nám tady celou ekonomiku a státní správu asi bravurně zautomatizujou přes umělou inteligenci a aplikace, ale běda, jestli nám v zemi třeba na 2 hodiny vypadne proud. V tu chvíli totiž asi hrozí totální kolaps, nikdo si nespočítá ani drobný narohlík, nepřečte si žádný návod a klasická papírová mapa nebo hodiny. No tak to vůbec, to je egyptský hieroglyf. Zkrátka, digitální budoucnost máme v kapse, to je ta dobrá zpráva. Blbá je, že hrozí, kdyby zhasly servery, tak nevím, co budem dělat. Teď už Lady Gaga, její Dead Dance.

0: Slovenská popová hvězda a její krásná píseň Red Bottoms ukončuje už třetí hoďku warm-upu. K tomhle songu je zajímavý, že Adéla sama sebe přirovnává ke spodku ikonických lodiček od Christiana Louboutina, takový ten červený spodek, proto se song jmenuje Red Bottoms. No a vypráví tam příběh o tom, jak se postupně ta podrážka vošoupává tím, jaký partner nedává dostatek lásky. Smutný, ale krásný. Krásná metafora, máme rádi, když jsou umělci takhle poetický, takže doufám, že jste si tenhle song vychutnali, ale nebojte, nekončíme. Máme před sebou další hoďku, ve který zase přejdeme i na trošku víc party. Třeba David Guetta, Sia, Beautiful People, mezi tím jenom zprávy, doprava a jedeme dál.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí
7: a to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Fajn.
8: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online. Online.
12: Jsme na DAB+.
1: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Na hodinkách 3 minutky po čtvrtý, to je čas se dozvědět, kde je co novýho společně s Matějem.
13: Ministr školství Robert Plaga říká, že mu v rozpočtu na příští rok chybějí peníze na soukromí a církevní školy. Debatě o jejich budoucím financování se nebrání. Zároveň ale upozorňuje, že některé soukromí školy mají v regionech nenahraditelnou roli. Babiš po něm přitom chce, aby veřejnosti vysvětlil, proč je stát vůbec financuje.

0: Odborníci ale dlouhodobě varujou hlavně před ztrátou soukromí a digitální stopou, kterou si dítě samo nevybralo.
1: Fajn. Co nám říkají silnice v Ostravě v ulici Mariánskohorská? Je nehoda a je tam docela silný provoz, protože je neprůjezdný střední jízdní pruh. Ztratil se tam náklaďák s osobákem, to znamená, že to docela dost blokuje silnici, tak bacha, možná se týhle ulici úplně vyhněte, anebo možná úplně se vyhněte Ostravě, ne nic proti. V ulici Václavkova v Praze máme taky trouble, tam je překážka, protože tam jsou dva osobáky sražený, takže taky se zvýšenou opatrností projíždějte. Víme, že už je čas, kdy se lidi vrací domů, takže jsou trošku netrpěliví. Vy buďte trpěliví a dávejte bacha.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Fajn, warm up s Kristý pokračuje, před náma poslední hoďka, takže to musíme rozjet naplno. Vy to znáte, jak jsem říkala, středa, malej čtvrtek, malej pátek, takže party je tady. Zároveň vám sdělím svoji traumatizující zkušenost z dnešní cesty metrem. Já jsem si to schovávala až takhle na závěr jako hřeb našeho dnešního odpoledne, protože jsem fakt traumatizovaná a tak, abych pak už mohla jít domů do toho metra. Ale potom až za chviličku, teď to znělo jako, že jsem bydlela v metru. To nebydlím, no pojďme si pustit první písničku. David Guetta, Sia, Beautiful People, protože ten člověk v tom metru opravdu nebyl.

Fastboy a jeho připomínka, že život je krásný. Song Beautiful Life právě dohrál na fajnou 16:12 a život opravdu je krásný, dokud nejedete ani metrem. Některý lidi podle mě berou větu cičte se jako doma až moc doslovně. Já jsem si sedla do metra, sedí naproti mě týpek a pak jsem si všimla, že se celou dobu nejen tak jako divně sebou šije, ale hlavně se celou dobu šije ve svém rozkroku. Jo, a ne jako jednou, ne dvakrát, permanentně. A já jsem chvíli přemýšlela a říkala jsem si, jo, tak třeba ho prostě něco podrbalo, svědilo, dobrý, ale proč to dělá tak dlouho? Nakonec jsem se dostala do fáze, kdy jsem trošku mrčkem očkem pomrkávala, jestli v tom mobilu nekouká na něco jako nevhodného pro děti, na nějaký obsah pro dospělí, protože mi to přišlo fakt podezřelý. Stal se ze mě na chvíli vyšetřovatel pražského metra a já vím, že jsem si mohla přesednout, ale taky si říkám, já mám právo sedět. Přece jsem přišla do metra jenom v klidu dojet do práce a ne stát se vedlejší postavou v něčí velmi intenzivní konverzaci s vlastním rozkrokem. A fakt, bylo to traumatizující, bylo to dlouhých 20 minut mýho života, kdy jsem se bála o svůj život. Trošku přeháním, jo, trošku to dramatizujem, ale pojďte mi napsat, co vy nesnášíte, když lidi dělají na veřejnosti. A podle vás by to ideálně neměli dělat vůbec, anebo to aspoň nechat do toho soukromí. Napište mi na 724634634. Protože já ještě teď při té vzpomínce mám normálně osypky. Tak mi napište, pojďme se navzájem traumatizovat a k tomu ale zároveň trošku i upustit páru. Společně s Dominikem Fajkem, jeho White.

0: tím extrémně souhlasím, že ona co vidí, píše. Za mě co vídám, nejvíc mi vadí šťourání v nose. Hezký odpoledne. Napsat šťourání v nose a hezký odpoledne za sebou v jednom odstavci je podle mě trošku kontraproduktivní, protože já jsem si to představila a už hezký odpoledne nemám. Já nechápu, že to lidem jako připadá v pořádku to dělat veřejně. Mně by to fakt nenapadlo, ale no, každý to máme jinak. Pavla píše, ahoj, já nesnáším, když řvou lidi do telefonu a všichni musí poslouchat cizí rozhovor. To je taky asi docela častá záležitost v pražské dopravě. No a potom tady ještě někdo píše, že s tím rozkrokem to mohla být tříselná kýla, že ta dokáže hodně potrápit. Takhle vám to řeknu. Mě ten pohled rozhodně potrápil, takže hezký ráno to nebylo. Ale děkuju, že jste se mnou sdíleli vaše názory a snad si z toho třeba někdo vezme poučení. Díky a za chvilku další track. Sombr, jeho Homewrecker.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
7: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamarán.
11: www.prageboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
13: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.

Středeční odpoledne na Fajnu a tohle byla Taylor Swift se songem The Fate of Ophelia. Už jste někdy odmítli něco a pak jste toho extrémně litovali? Protože přesně tenhle pocit nám už 24 let připomíná Avril Lavigne ve svém hitu Skater Boy. Ten příběh je vlastně jednoduchý. Holka odmítne skejťáka, protože se jí pak úplně nehodí do jejího fancy baletkovského života, jenomže pak zjistí, že on si mezi tím našel už novou holku. Tou holkou je právě Avril, no a ta původní si uvědomí, že udělala chybu. A já si říkám, že tohle je vlastně moment, který asi všichni známe a není úplně příjemný. Když něco odmítnete a v tu chvíli jste si 100% jistý, že děláte správně a pak třeba za rok litujete, že jste to aspoň neskusili. A nemusí jít ani o vztahy. Možná jste odmítli nějakou práci, někam jste nejeli, nikomu jste nedali šanci, nebo jste si třeba řekli, hele, dneska na ten koncert nepůjdu, mně se nechce. A další den jste brečeli, když jste viděli, jak mají všichni na Instagramu ty fotky a videa. Dneska se tomu říká FOMO, ale vlastně bychom tomu asi mohli klidně i říkat skater boy moment. Tak si teď pojďme společně tenhle song poslechnout a připomenout si, že nejvíc litujeme toho, co jsme neudělali. Nechť je tohle vaše motivace říct dneska ano všemu, co se vám naskytne. Doufám, že vás nedostanu do nás do nějakých problémů, ale pojďme už na tu písničku. Avril Lavigne a její Skater Boy.

0: Nikdy se nevzdávejte, je to přece krásný život. To bylo hlavní poselství tohoto songu od Heart's Purple Disco Machine, Wonderful Life. Takže já doufám, že jste se s tím stotožnili, protože to je potřeba takhle v půlce týdne. A pokud už jste na cestě domů a přemýšlíte, co si asi dneska dát k večeři, 9. září svátek má Daniela, no a svátek má taky vídeňský řízek. Nevím, jestli je vhodný to takhle říkat za sebou. Nicméně ano, vídeňský řízek anebo grilovaný kuře, to je dneska den jejich, prostě den národní den řízku a taky grilovaného kuřete. Tak kdybyste nevěděli, co na večeři, tady máte tipy, to si dneska uvařte. No a samozřejmě uvaření dál poslouchejte fajn, protože další dobrý songy předává třeba Giant Rooks, Want It Back, nebo taky Malcolm Todd, jeho Earrings, tady na fajnu.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva, vstup je zdarma.
16: Music. Fine.

0: barvy.
1: Malcolm Todd, jeho Earrings, jeden z posledních songů, který si tady společně dáme, protože vy víte, co se děje. Čas běží rychle, když se člověk dobře baví, zahrálo to nějak dřív, ale nám to uteklo stejně rychle. 4 hoďky fajn warm-upu za náma, já doufám, že jste si to užili, ale dál si budete užívat už s někým jiným, jo? Před náma, nebo spíš před váma, už je Jumpix se fajn drivem, takže se máte na co těšit, 100% pro vás má nějaký nabitý témata. Nezapomeňte, že jsme si dneska řekli, že si musíte pustit nějakou komedii s Adamem Sandlerem, protože má dneska narosky. Do toho je Mezinárodní den plyšových medvídků, takže si ideálně kupte nějakýho plyšáka. No a dejte si k tomu řízek nebo smažený kuře, protože i to dneska slaví svůj svátek. Stejně tak jako Daniela, všem všechno nejlepší. Užijte si zbytek dne, ode mě poslední song. Tady Swims, Mr. Know It All. Hezky si to vychutnejte, krásný odpoledne. Bye babes.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
8: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než
10: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
11: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
10: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
11: Instagram, TikTok, YouTube.
10: Sleduj Fajn.
12: Pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Počáso aktuálně nepočásuje. Venku máme slabý déšť, 18 stupňů, zítra se teplota vyšplhá k 19 stupňům, ale pořád doporučuju používat deodorant. Ještě pořád se potí to odpážďo.
11: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
10: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
11: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
12: Pojďme se podívat na to, co se děje na planetě Zemi a o to se postará Matěj. Jo, jo, je tvůj čas, kámo.
13: Letošní léto nepřineslo jen teplotní rekordy, ale taky historický sucho. Od června do srpna napršelo v průměru jen 193 mm, což z něj dělá 11. nejsušší léto od roku 1961. Nejmíň pršelo na

0: Vycházejí na veřejných místech, kde v kostýmech tancují a pózují tak, aby to bylo co nejšílenější. Publikum pak rozhoduje, kdo má největší auru. Trend už dorazil i do Španělska. Třeba v Brazílii se ho ale starosta jednoho města pokusil zakázat.
1: Fine Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady. Fine Drive. Jindra Žampa.
2: OK, 17 hodin, 5 minut k tomu startuje odpolední Fine Drive. 3 nabitý hodinky jsou před náma, za chvíli se podíváme na to, jak moc jsou vyšportované naše tělo. Do té doby Chemical Brothers a Cameron Whitcomb, Meduza právě teď na Fineu.

0: Little Brothers rozhejbali naše boky ve středu 9. září, posloucháte Fajn a lidi, hele, dneska je být fit možná větší luxus, než mít drahý hadry. Dřív člověk ukazoval, že se má dobře, třeba, že měl luxusní fáro, měl luxusní oblečení, hodinky. Dneska to může být i to, že člověk má čas a peníze na to starat se o svoje tělo. Výzkumy totiž ukazují, že vysokoškoláci sportují pravidelně zhruba dvakrát častěji než lidi s nižším vzděláním. To by mě nikdy v životě nenapadlo, protože bejt fit není jenom o motivaci, potřebujete na to čas, peníze a i celkem stabilní život. Takže vlastně i zdravé tělo může být určitým způsobem nějaký luxus. U mě je jasný teda, že vypadám, jak vypadám s tím, že nemám ani maturitu, tak jsem se na to odpověděl sám. Každopádně napište mi, jestli podle vás být fit je důležitý mít pořádný balík peněz, anebo to jde i low budget. Napište mi, jaký máte na to máte názor na 724-634-634.
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Lost on You. Posloucháte Fajn v 17 hodin 22 minut a pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že v dnešní době být pořádně vysportovaný je vlastně docela luxus. Vlastně to stojí docela dost peněz. Ptal jsem se, jaký názor na to máte vy, jestli si myslíte, že je to fakt tak strašně drahý, a nebo to jde i nějakou low budget variantou. Matěj mi napsal, podle mě být fit jde být zadarmo. Běhání, kliky, dřepy, nepotřebuješ na to předraženou permanentku do fitka. To je pravda, každopádně multisportka je za mě mega super, i když ta moje moc využívaná teda není. Sára napsala, já si myslím, že fitko je velký luxus, protein, suplementy, dobrý jídlo, nasčítá se to dost. Je to pravda, když jdeš úplně do všeho a do plnejch, tak už to peněženku trošičku zabolí. Dominik napsal, zadarmo úplně ne, cvičit můžeš doma, ale kvalitní jídlo je podle mě dneska fakt drahý. No a pod to bych se podepsal, ale ono, i to nekvalitní je dost drahý. Fajn Drive.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitaminů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

nám dohrává v 17 hodin 33 minut na Fajnu. Pojedeme dál, před náma je Milky a Molgrab, Just the way you are. Molgrab, tak to je týpek z Austrálie, který se k DJingu dostal už jako malej. Prej začínal kolem 12 na tátových gramofonech a pouštěl si jeho desky. Neskutečný 12-letý DJ. A ještě zajímavější je, že jeho jméno je Molgrab. Je to takový skate slang pro týpka, který drží skateboard za tracky místo za grip. Takže vlastně jméno pro někoho, kdo se snaží vypadat cool, ale trochu to neumí. Hele, hudbu umí dělat skvěle a tohle track je naprosto boží. Just the way you are, právě teď na Fajnu. Fine Drive. Fine Drive.

0: posloucháte středeční Fine Drive. Tohleto byl Alan Walker, já už ani neumím mluvit. Každopádně lidi, hele, zásadní otázka, než dneska půjdete spát. Dveře do ložnice otevřený anebo zavřený? Protože na tohle téma jsou lidi fakt absolutně rozdělený. Někdo potřebuje mít dveře zavřený, protože se pak cítí víc v klidu a má pocit, že je fakt odříznutý od zbytku bytu. Jiný je musí mít otevřený, třeba kvůli psovi, kočce a nebo prostě proto, že by se zavřenýma dveřma neusnuli. Já bych byl asi schopnej řešit celý večer jenom tohle. Každopádně, jak to máte vy? Otevřený nebo zavřený dveře do ložnice? A proč? 724 634 634. Jsem zvědavý na vaše odpovědi.
1: Fajn Drive. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.

0: 10 minut do 18. hodiny. Tohle to byla Ryu Gale a my jdeme řešit velice životně zásadní otázku. A to, jestli spát s otevřenýma nebo zavřenýma dveřma do ložnice. Alice mi odpověděla takhle.
1: No, tak prosím tě, já k tomu zavřený nebo otevřený dveře...
0: Dobře. Tak se mi to zmizelo, každopádně. Hele, máme to tady ještě jednou, tak zkusíme to, teď už to běží. Tak jo, tak Alice, jak to teda bylo?
1: Já jsem celý život měla vždycky dveře ráda otevřený, abych věděla, co se kde šustne v noci a nic mě neuteklo a hlídala jsem, jestli nám tam neleze zloděj nebo něco. Ale od té doby, co moje děti chodí spát později než já, tak už teda preferuju zavřené dveře.
0: OK. Ahoj, děkuji za odpověď. Pak mi napsal Lukáš a ten napsal, dveře rozhodně zavřený, bydlím ve svém domě, spí mi tam dcera v postýlce 2,5 roku a moje žena. Klika mi vrže a když v noci slyším podivný zvuk, dívám se ke dveřím, abych je případně ochránil. V dnešní době už nevěřím ničemu. No, takhle se má starat o rodinu. Straight from the work to the home. Fine life.

Track s názvem Paparazzi nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě společné hodinky. Let's go for that! New Music Show.

0: mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí, nehoda v ulici Kralická v Prostějově. Je tam havárie motorkáře, doufám, že bude týpek v pohodě. Nehoda taky na jižní spojce v Praze, dva osobáky v sobě, projíždějte se zvýšenou opatrností. No a nejvíce samozřejmě komplikuje situace na Pražském okruhu a zdržení je i na D10 směrem na Turnov, tak se tímhletím místům vyhněte.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: OK, 18 hodin, 1 minuta k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. Za chvíli si posvítíme na Justina Biebera a do té doby Michael Jackson a BB Rexha právě teď na Fineu.

Michael Jackson nám dohrává na Fajnu v 18 hodin 9 minut a lidi, mě zajímá, jestli schválně víte, jakou písničku si Justin Bieber nejradši dává na karaoke. Ku podivu, to není žádnej jeho vlastní song. Justin prozradil, že na karaoke nejradši zpívá With You od Chrise Browna a je to docela vtipná volba, protože právě tenhle song zpíval už jako 13-letý kluk, když dával svoje cover verze na YouTube. To video z roku 2008 má dneska přes 65 milionů views a Bieber se k němu letos dokonce vrátil během svého vystoupení na Coachelle. Hele, takhle zní originál With You od Chrise Browna. A teď si dáme verzi, kterou přidal Justin Bieber před 18 lety na YouTube, jako jeho cover, takový malý 13-letý Justýnek, předem se omlouvám za kvalitu, a to zní nějak takhle. Je tam extrémně roztomilej, rozhodně doporučuju se na to podívat. Má to přímo na svém oficiálním kanále. Malej 13-letý JB zpívající Chrise Browna. Neskutečně roztomilý. Tak jo, my popojedeme dál. Před náma je Šimonov a Save My Soul na Fajnu.

15 minut za Majkem, Jindra a lidi. Zajímá mě, jaký máte polštář. Jestli měkoučký jako vláček, anebo tvrdej jako beton. Protože i na tohle jsou lidi rozdělený na dva tábory. Někdo se potřebuje do polštáře úplně zabořit, jiný potřebuje pořádnou oporu pro hlavu a krk a někdo to má jako já, že nepotřebuje žádný polštář. Ale napište mi, jak to máte vy, měkký a nadýchaný nebo tvrdej polštář a kolik jich máte v posteli. 724 634 634. Fajn ráno.

0: vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už

0: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.

Neskutečná frajerka Olivia Rodrigo nám dohrála v 18 hodin 30 minut na Fajnu. My jsme tady řešili životně důležitou otázku, a to, jestli spíte s měkkým anebo tvrdým polštářem. Tady jsou vaše odpovědi. Janička napsala: ahoj, já musím mít tvrdý polštář a aspoň dva na sobě, jinak se nevyspím. Hustý, to máš pěkně vystuženou tu hlavu. Pak napsal Lukáš, ten napsal: je mi to jedno, ale ty na hotelu jsou vždycky nejlepší. To je pravda, to můžu potvrdit. Nejvíc. A do třetice, zpráva, která mě absolutně rozsekala, Eliška napsala: já mám 4 polštáře a každý používám na něco jiného. Jeden pod hlavu, jeden mezi kolena a už je to skoro logistika. To jo, polštář mezi nohama, to radši nebudem rozebírat. Fajn ráno.

0: Posloucháte středeční Fine Drive, 18 hodin 43 minut, to je aktuální čas a na mě vypadl naprosto bizarní článek. 17-letý kluk čeká už pátý dítě, akorát je tam jeden malej háček a to, že jeho partnerka je látková panenka. Tenhle borec se jmenuje Kristián a tvrdí, že se před pár lety zamiloval do látkový panenky jménem Natália. Od té doby spolu podle něj žijou jako normální rodina a mají už 4 děti, samozřejmě další látkový panenky, a teď oznámil, že čekají pátý dítě, který má dostat jméno Sami. A svůj život pravidelně sdílí na sociálních sítích, takže internet samozřejmě vůbec neví, co si o tom má myslet, ale je to naprosto geniální. Šťastná to rodina. Hele, upřímně, kdybyste zjistili, že váš kámoš chodí s látkovou panenkou, řekli byste mu něco, nebo byste ho nechali bejt, teď si žije s látkovýma panenkama? Napište mi to na 724 634 634. Fine Drive.
1: Fine. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4KK v Kosmonosech na Mladoboleslavsku za 9 milionů 135 tisíc korun, garáž v Komárově u Berouna za 510 a půl tisíce, byt 4+1 v Krupce Maršově za 3 miliony 550 tisíc, byt 3+1 v Klučné na Plzeňsku za 4 miliony 499 tisíc a byt 2KK v Holubicích Kozinci na Praze Západ za 6 milionů 448 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.

0: neskutečný týpek s chmířím pod nosem. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Track, který nám dohrál v 18 hodin 52 minut na Fajnu. A my jsme se před chvíli bavili o týpkovi, který se založil rodinu, ale s panenkou. Mají už 4 děti a čekají pátý. Já jsem se vás ptal na to, kdybyste zjistili, že váš kámoš chodí s látkovou panenkou, jestli byste mu něco řekli, anebo byste ho prostě nechali bejt. Viktor mi napsal, že by raději u toho kámoše upřímnej nebyl. Vlastně chápu. Pak tady máme zprávu od Tomáše. Ten napsal, ať si spí a žije s kým chce. Deť jo, ať si každý dělá, co chce. A do třetice mi napsal André a ten napsal, já bych mu doporučil mýho psychiatra. Fine
1: Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady. Fine.

Sexy Bitch. Jakože ten track zakončuje druhou hodinku Fine Driveu a před náma je naše poslední společná hodinka pro dnešek, kterou odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás, tak pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát. Číslo je 724 634 634.

Vždycky fresh. Fajn. Under Armour makes you better. Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.

0: Fine Drive. Fine Drive, Jindra Zsamba. Jindra Zsamba.
1: Pull my trigger, let me blow your mind.
2: OK, 19 hodin, 2 minuty k tomu, startuje třetí hodinka Fine Driveu a pojďme si dát 10-minutovku podle vás. Pojďte se stát hudebními producenty Fineu a pojďte mi diktovat, co chcete hrát za tracky. Číslo je 724-634-634, odpočet je na 30 sekund, můžete mi psát SMSky, iMessage, Whatsappy, na Instač Fineu, každý jak chce. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
3: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
2: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. OK. Tak jo, první track, který máme od Boba, bude to Shakira a Die Die. Dobře, může být. Pak tady máme track Florida, Welcome to my house. Tak jo, vy jste neskuteční borci. Co tam dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A do třetice tady máme Avicii a Waiting for Love. Vy jste neskuteční, zvládli jste to před limitem. Dopisujte i další tracky, protože třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes.

0: It's my house.
1: Florida, my house. To je track, o který jste si psali v 10 minutovce podle vás na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí. Je to Avicii a Waiting for Love a hned potom nás čeká velký finále. A já teď potřebuji někoho, aby zavolal na 724 634 634 a rozhodl o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Linka je právě teď volná, tak potřebuji někoho, aby to rozseknul. 724 634 634 to je to číslo. 10 minutes for you.

0: Caught a Fine a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolala Maruška. Čau Maruško.
1: Ahoj.
0: Hele, už máme 9. den měsíce září. Řekni mi, jak to zatím zvládáš?
1: No, zatím dobrý,
0: škola
1: dobrá.
0: Jo, je to v pohodě? Už byly nějaký první testíky?
1: Ještě ne, naštěstí.
0: Tak to je dobrý. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak tohle je jednička. A Zara Larsson, Stateside. Varianta číslo 1, pojďme na dvojku a to je z české hudební scény. Ben Kristoval, na nic. A mám tady ještě třetí variantu a to je tahle věc. Jax Jones a Callum Scott Whistle. Tak Maruško, je to ve tvých rukou, pojď rozhodnout o tom, co já mám dát do éteru.
1: No, tak já mám ráda takovej, jakoby český písničky, takže já určitě vybírám Bena Kristova, ne, nemusím nic.
0: OK, a je někdo, komu bys ten track chtěla věnovat?
1: Můj kamarádce Vicky, která tady se mnou sedí v autě.
0: Tak jo. Tak jo, Vicky, tohle je pro tebe. Maruško, já ti přeju krásný večer a zvládej školu. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: via Rodrigo, 19 hodin, 23 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a lidi. Máte za sebou víc než 19 prvních pus, protože jestli ne, tak statisticky máte ještě hodně co dohánět. Podle výzkumu má průměrný člověk za život políbit něco kolem 19 lidí a první romantickou pusu lidi zažívají průměrně kolem 15 let. A skoro 40% lidí se jako teenageři hrálo na různý líbací hry. No a když už jste ve vztahu, tak se s partnerem průměrně líbáte kolem 33krát týdně. To je hustý. Mně přijde, že se spíš to líbání vytrácí v tom vztahu. Každopádně, napište mi, kolik lidí jste za život políbili vy. Jste pod průměrem, anebo jste těch 19 dali už dávno. Napište mi to na 724-634-634. Fajn drive.
1: Fajn. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
6: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Gracie Abrams, That's So True. Posloucháte fajn v 19:32 a řešili jsme tady, že průměrný člověk za život 19krát zažije první pusu. Ptal jsem se, jestli už jste nad průměrem, anebo jestli jste těžce pod průměrem a máte statisticky co dohánět. Tady jsou odpovědi, Tomáš mi napsal, já to radši ani nechci počítat, určitě přes 20, ale přesný číslo fakt nevím. Ajajajaj, tady se někdo vyzná. Klára napsala, já jsem pod průměrem, mám asi 7 a přijde mi to úplně v pohodě. Hele, za mě jakýkoliv čísla je úplně v pohodě. Marek napsal, já mám 19 přesně, cože to kecáš, kámo.
1: Fine Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně

0: Strašně dobrý track. One Republic, Need Your Love. Posloucháte fajn, máme 18 minut do 20. hodiny a naše společná tříhodinovka se pomalu chýlí ke konci. No, ale před náma je například ještě tenhle ten banger. Somber a Homewrecker. Masakr je, že Sombr byl vlastně vystudovaný klasický zpěvák. Studoval na slavný LaGuardia High School v New Yorku, kde měl jako hlavní obor zpěv a učil se dokonce italský, německý a francouzský operní árie. Takže tenhle týpek, který dneska dělá tenhle alternativní pop, tak má za sebou vlastně takovej klasický operní trénink. Homewrecker si dáme za chvíli tady na Fajnu. Fine Ride.
1: Šli získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
10: yes,
9: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yes, so!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

jednu normálně domů. Balím to tady a jdu domů. Ale ne na dlouho, slyšíme se zase zítra od 17 do 20. Zítra je čtvrtek, malý pátek. Rozjedeme to do plnejch. Já se loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation. Dneska mě tady za Majkem vystřídá Jaco Sik, ale nebude tady sám. Má k tomu dokonce dvě posily. Už za chvíli zjistíte, kdo to je. Dejte si s něma tady necelou hodinku na Fajnu, zahraju vám svoje tracky, které je inspirujou. Bude to prostě velká jízda. No tak já se těším zase zítra. Papalala!

0: Okay, takže čau, tady Jaco, já vás vítám u nového dílu pořadu Next Generation. Dneska jsem vzal sebou svoje lidi, takže představ se, bro.
1: Čau, tady Šimpán, zdravím všechny.
2: Poseli takzvaně, čau, tady Vendiso.
0: A my jsme dneska tady proto, protože ve čtvrtek nám vychází nová věc, která se jmenuje Ballin jako PSG. My si ji rovnou teď pustíme, kdyby vás ta věc zajímala, uslyšíte to ve čtvrtek na Spotify, jdeme rovnou na to.
2: Let's go.
1: Let's go.
3: Next Generation.

0: generation.
1: OK, takže právě dohrál náš nový track Ballin jako PSG, který vychází tenhle ten čtvrtek. Kdybyste to chtěli slyšet, najdete to na našich Instagramech. Řekni svůj Instagram, bro.
2: Šimpanziz, neboli Simpanziz.
1: Tohle je Vendiso vedle mě tady.
3: Vendiso, jak slyšíte.
1: Můj Instagram je What's With Me a my se přesuneme rovnou na další část tohle pořadu. Pustíme teď další dva tracky, který posloucháme, nebo který nás baví. Já začnu prvním trackem, co teď poslouchám, což je M. Hančou, což je takový UK rapper, který se prezentuje v masce, nikdo neví, jak vypadá. A poslouchám teď jeho věci, vydal nový album, track se jmenuje Championship. A druhou věc, co pustíme, nechám tady na jednom z vás, takže zkuste říct, co teď posloucháte vy.
3: Mm-hmm, já jsem zrovna chtěla dodat, že M. Hančo je taky můj oblíbenec poslední dobou a já bych doporučila určitě z té UK scény ještě French the Kid.
1: OK, tak dej nějaký track rovnou klidně.
3: On teďkon vydal nový album a z toho nového alba asi Therapy.
1: OK, tak se dáme pustit Therapy, vy posloucháte Fine.
0: Fine. Next Generation.
4: Yeah. 155 at the July, 200 miles on the dash. I cherish everything I have. It could go in a flash. I don't even wanna go react. But really, what choice do I have? I know that they hate when they see us. But really, what choice do they have? I

0: Next Generation.
1: OK, takže vy stále posloucháte Fine, jsme tady u dalšího vstupu. Dohrál nám UK Rap, teď se jdeme pustit něco z našich končin. První pustíme track Šimpanze, který vydal teď nový EPčko Market. Konkrétně pustíme track jaký bro?
2: Market. Market, EP Market.
1: OK, takže pustíme stejnojmenej track a potom pustíme track Absolutní ego od umělce, který se říká Davy, což je teď takovej boom lehce, takže rovnou jdeme na to, Absolutní ego a Market od Šimpanze. Hey!
0: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: Next Generation.
1: Number one hit music station.
2: Ok, takže vy stále posloucháte Fine, zdraví vás Jaco. My tady dneska pouštíme tracky, pouštíme hlavně rap. Vy posloucháte Fine a my se jdeme přesunout na další dva tracky. První track, co pustím, se nevím, jestli jako dovolím vyslovit, ale čte se to asi nějak idiot, něco takového. Každopádně ta věc je úplně super, je to zase UK rap, já teď hodně jedu tohle. Takže to bude první věc, co tady bude hrát. A potom na Fajnu uslyšíte ještě Dušana Vlka, což je slovenský takovej alternativní umělec, bych řekl. Každopádně teď měl třeba feat s Izomandiasem, takže dostává se i do mainstreamu. Já jsem to teď začal poslouchat, chytnul jsem se na tu vlnu až teď. Každopádně zajímavý věci, zajímavý sound a track, který si pustíme, se jmenuje Valley Book. Takže tak, vy posloucháte Fajn, konkrétně pořád Next Generation, mé jméno je Jaco.
0: Next Generation.
3: Fine. You've got to drop music, bro. You're gonna go up, trust me. Yeah, you got a good voice.

0: generation. Yeah. Fine.
1: Ok, takže vy stále posloucháte Fine, zdraví vás, a co? My si jdeme pustit poslední dva tracky tohoto pořadu. Začneme Vendiso, takže Vendiso, co dáme?
2: Já bych chtěla pustit track z mýho nového alba, který jsem napsala, když jsem byla pryč na rok v Turecku, v Istanbulu. A track se jmenuje Pochopí mě. Dělal mi ho turecký producent Beat, takže určitě si poslechněte.
1: Ok, takže Vendiso bude hrát a potom bude hrát Lil TJ, taková mainstreamovější věc, největší jeho hit, podle mě F.N se to píše. Vy jste doposlouchali Fine s náma, pustíme si dva tracky a pak se rozloučíme.

0: generation.
1: Something brand new music.

0: changed so much. They just mad cause I departed from the game so much. One force move and the gang go.
1: Turn up.
2: Turn it up.
3: Next generation.
1: Yeah.
4: OK, takže tohle byl dnešní pořád se mnou, a.k.a. Seacem, byl tady se mnou Šimpanz, byla tady se mnou Wendy, pustili jsme vám novou věc, kterou vydáváme tenhle ten čtvrtek, která nese název Ballin jako PSG, najdete to všude možně, já se s váma loučím, uslyšíme se zase příští měsíc nebo někdy a mějte se všichni hezky.
5: Ukažte nám nějaký super.

0: čus.
1: Čau, čau, čau. We are number one. Next generation. Number one hit music station.
2: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn. Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Milujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
2: Čau, tady Sofian.
3: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
1: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
4: Od pondělí do čtvrtka.
1: 8 večer. Next Generation. Přidáš se? Go, go.
4: Here we go. Go. Here we go. Fajn.

0: ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons. It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky na...

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let. Yeah.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Vypni výběr. Zapni fajn.
1: Prsky mění se v zář,

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest. All the hits.

0: Chlapku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: Yeah. All the hits.

0: Už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Výběr zapni fajn. Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials. Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn. Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot. Vždycky.